Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: pestrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čínské automobilky v Česku výrazně posilují. Za první pololetí se u nás prodalo přes 7,5 tisíce nových aut z Číny, téměř o 90% víc než loni. Jejich podíl na českém trhu tak vzrostl už na bezmála 6%. Podle odborníků lákají zákazníky hlavně příznivou cenou, moderní

0: osobními vozy a silnou prodejní sítí. Dunaj v Bratislavě je na 30-letém minimu. Hladina řeky klesla tak výrazně, že vodohospodáři už začali šetřit vodou při proplouvání lodí přes vodní dílo Gabčíkovo. Pokud bude vody dál ubývat, může se lodní doprava na Dunaji úplně zastavit. Za mimořádně nízkým stavem vody stojí především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Podobné problémy letos trápí i další velké evropské řeky. Artis Brno vstoupil do ligy porážkou. Nováček nejvyšší soutěže podlehl v dohrávce úvodního kola Mladé Boleslavi 2-4. Domácí dvakrát dotáhli ztrátu díky dvěma gólům nigerijského útočníka Adedirana. Za hosty se dvakrát trefil Jiří Klíma, vítěznou branku přidal David Kozel. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: V Pardubicích to posunuli o level výš. Modernizace kolbiště na závodišti vstupuje do závěrečné fáze. Slavnostní otevření bude 7. září. Nový víceúčelový areál nabídne moderní povrch, unikátní systém spodního zavlažování, nové osvětlení, LED obrazovku i zrekonstruovanou tribunu. Díky investici města bude závodiště připravené hostit významné jezdecké soutěže i další sportovní a společenské akce. Tak dneska na východě Čech bude jasno až polojasno a teploty 26 až 30 stupňů ve stínu.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to tak, 6:02. S vámi Jasmin, David a já. Dobré ráno.
2: Ahoj, si musíš ještě rozkokrhat trošku.
1: Já jsem si zapomněl trošku odkašlat, tak jsem rád, že to dopadlo. Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. David říkal, že je velice spokojený s tím, jakým songem budeme začínat. Je to trochu country, mohlo by vás to bavit. David, kdybyste to mohl uvíst tu písničku.
3: Tak já nevím, co k tomu říct, no, Daša. Austin.
1: To byl skvělý moderátor. Tak jsme rádi, že tady jste s námi, přejeme vám krásné ráno. Úterý 28. července a jak říká David, no tak Daša, no.
3: Tohle je tvoje práce, Michal.
1: Austin. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: takhle můžeme začít úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Ego, Robert Burian, Žijeme Lendras, 9 minut po 6. Kdo jste se někdy rozváděl, tak asi víte, že to dokáže být drahý špás. Nicméně máme tady rozvod století, možná největší za existenci světa. V Jižní Koreji musí miliardář Choi Tae-won.
1: Je to on.
0: Zaplatit ex-manželce 23 miliard korun v přepočtu v hotovosti.
2: To není málo.
0: To není úplně málo. Byli spolu 35 let a 11 let se o tyhle peníze soudili. A já když to, jak říkám, sčotnu, takže 35 let plus 11 let, 46, kolik tě zezali? Ve 20 třeba, tak paní už bude taky docela dost let. Jenže ona v těch třeba 65 vypadá na 25, že jo? Pazí, víme, jo. Mě zajímalo, co s těma prašulema bude dělat.
1: Abychom si to dokázali představit na nějakým uchopitelnějším čísle, tak za těch 35 let vydělala měsíčně 55 milionů korun. Každý měsíc vydělala 55 milionů korun tím, že byla se svým manželem.
0: To je dobrý odstupný, ne?
2: To je bizár prostě. To takhle v létě pak přemýšlíte, ne, že pojedete třeba na dovču na Maledivy, ale že si to koupíte rovnou, ty jo.
0: Si třeba koupíš, nevím, líbí se ti v Paříži Eiffelovka, vůbec si koupíš, no. Co bychom dělali my tady s těma penězma, kdybychom teďka, kdyby nám do klína spadlo 23 miliard?
1: Určitě bychom si teda nevstávali do rádia.
0: Ano, my jsme si ho koupili.
1: Kdyby jsi byl první, koho bych vyhodil, Michal.
0: A teď se vás koupíme všecky. Tady tím songem, tohle je Pink, Runaway, Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Pink.

0: 19:07. Skoro 2 minuty k tomu, tohle je úterní Hit Radio. Snídaně šampionů a taky Bruno Mars. Dobré ráno.
1: Říká se, že každý z nás má nějakou úchylku a dneska večer se v Praze sejdou lidi, který spojuje taková jedna specifická, jo. Na mě na Facebooku vykoukla pozvánka na dnešní akci na Pražském hradě. Píšou mi, přidejte se ke skupině. A název skupiny zní Sraz milovníků škrabek na brambory. Jakože... Nevím, za jakým účelem to vzniká, tyhle ty věci, ale organizátoři dokonce doporučují vzít si sebou pár věcí, konkrétně 3, tak dokážete si tipnout, co tam bude?
0: Je to docela těžký, ale myslím si, že jedna z těch věcí bude škrabka.
1: Ano, vlastně škrabka.
2: Brambora.
1: Brambory, ano. A poslední?
0: Ano, nějaký kýbl, nějaký popelničku malou, nebo něco.
2: Kam to budeš?
1: Jsme u oděvu, ano, nehořlavý kuchařský oděv.
0: Přijde, tak to je nějaký for, ne? Nebo...
1: Oni vznikají takovýhle jako různý bizarní skupiny. Viděla jsem teďka i třeba kurz couvání s koštětem, jo? A na to bych šla, to jsou zase jako dobrý akce.
2: Vzhledem k tomu, že Facebook ti nabízí skupiny podle toho, čemu se věnuješ, nebo co tě baví, tak vůbec nechci vědět,
1: jakých
2: jiných skupinách seš.
0: To jsem říct, že zvláštní, že se tyhle skupiny ukazují jenom tobě, no, ty skupino. Mě zajímalo, jestli takhle, třeba to náhodou jako je pravda, tak co tě k tomu vede, jo? Jestli by nám mohl někdo z vás, kdo nás poslouchá, napsat, kdo tam jedete, protože máme na vás jenom pár otázek.
2: Třeba Michal, ten je na facebookové skupině Jak si zvětšit přirození rychle a levně.
0: No a zatím mi nikdo neporadil. Tak kdybyste někdo měl nějaký tipy, a to je jedno, nechte to bejt. Alvaro Soler, Sofia. Za malou chvíli k vám letí tohle, taky Krištof a Dominik Aládža, no a přidáme i dopravu, ať víte, co vás v úterý ráno kde zdrží. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: je půlnoční hřích a tohle je úterní Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá obří radost. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Krásné ráno, no a David? Má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Haiti po 10 letech míří k prezidentským volbám. Hlasování je nově naplánované na 13. prosince, přesto jeho uspořádání komplikuje bezpečnostní situace. Velkou část země totiž stále ovládají zločinecké gengy. Na letní filmové škole zaujal nový film o domácím násilí. Polský režisér Wojciech Smarzowski v Uherském Hradišti představil snímek Sladký domoví. Nejde přitom o jediný snímek s tímto tématem. V Česku ho zpracoval například seriál Moniová, inspirovaný tragickým osudem spisovatelky Simony Moniové.
3: Myslím si, že u té Simony Moniové bychom se mohli na chviličku zastavit. Kdo jste to ještě neviděl, tak se určitě mrkněte. Je to na OnePlay miniserie.
2: Takhle,
3: a je to boží.
2: Pozor, není to žádná oddechovka, když přijdete po práci a chcete si odpočinout. Jo? Je to strašně náročný téma. My na to koukáme a každý díl úplně trpím, co ještě se stane.
0: A já vás poslouchám, já jsem jedno velký ucho, protože vy jste se tady o tom bavili, než jsme šli do vstupu. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Je to teda minisérie, je to na Netflixu nebo kde to je?
3: OnePlay.
0: Na OnePlay. Na
3: podle OnePlay skutečný
0: to je.
3: Události.
0: Jasně?
2: Je to 6dílná série a je teda opravdu úžasná. Tereza Ramba hraje skvěle a je to... No dejte si to, dejte si to.
0: Takže Moniová na OnePlay, jo?
3: Mm-hmm.
0: Dobře, tak děkujeme za doporučení. A od nás další hity, tohle jsou Cardigans, Love Fool, hezké ráno.

0: Takhle zní úterní Hit Radio, chvíli po půl sedmé, dobré ráno. Kdo jste s námi celé ráno, minimálně ještě okolo půl osmé, tak víte, že máte možnost vyhrát skvělé ceny. Každý týden něco jiného a tentokrát máme něco pro vás, kdo byste se chtěl naučit vařit. V rychlé pětce totiž soutěžíte o kompletní sadu 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Wow.
1: Přemek teďka navíc pustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je úplně zdarma, najdete v ní vlastně několik lekcí zdarma a když si ji stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: No tak už o půl osmé můžete získat úplně všechny kurzy, tak nás poslouchejte dál. Rozhodně to je fajn důvod, proč s námi zůstat, no a skvělý důvod je i další parádní muzika. Blink 182, I miss you, taky si a give me love a taky doprava pro vás, kdo nás sladíte v autech, tak hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: strašně rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupsi vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík, fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz. CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pokračuje omezení provozu v Hradci Králové, pracuje se v Sokolské ulici. No a opatrní buďte taky na Pardubicku na průtahu Semtínem, kde se projíždí dočasně pouze Kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s

0: Hit Radio, Sia, Give Me Love, 6:50, dobré ráno. Dámy a pánové, všichni, kdo jste se narodili začátkem osmdesátek, máme pro vás, mileniály, drsnou matematickou facku. Takhle, dneska je světový den prarodičů a začíná se to týkat právě už i mileniálu, jo? A my mileniálové budeme asi o něco jinačí prarodiče než ti naši.
1: Takových těch mileniálů, co byly jako první mileniálové ze všech mileniálů.
0: Někdo už třeba má právě nějaký vnoučata nebo něco takového, jo? A když si to vlastně představíme, tak dřív ty babičky nebo naše babičky byly určitě jinačí než jaký budou babičky dneska, jo? Si to představ, jo? Přijedeš babičce na víkend až za XX let a místo svíčkový dostaneš, nevím, třeba proteinovou kaši a řekne ti, ale nezahrajeme si Call of Duty nebo Contra.
2: A nebo babička vůbec nebude doma, protože bude zrovna na lekci jógy.
1: Přesně.
0: Přesně. Jo. Babička s Apple Watchkama. Ale já dneska musím uzavřít nějaký kroužky.
1: A ono i ty jména třeba, že dnešní, tak, nebo já, dobře, já nejsem mileniál, jo, okrajově, ráda vždycky zdůrazňuju. Nicméně, moje babička byla Bohumila, já jsem Jasmin, jo, tam prostě je taky jako rozdíl.
0: Kam jdeme na víkend? To pojedeme za babičkou Jasmin. Nebo třeba si dovedu představit, až budu vyprávět vnoučatům, jo, když se mě zeptají třeba, jaký bylo, jak jsme se dřív bavili. A já řeknu, hele, pobývávaly diskotéky, to byly takové prostě místnosti, kam se chodilo jako pařit, jo. Chodili jsme kalit do 4-5 do rána a po cestě tady z té party jsme se stavili u Turka na kebab, hele, ten tam dával takovýho masa, jo, a nejlepší bylo dát si kombinaci bylinky a česnek, jo, vomáčky do toho. Ty bláho, tak jako, hele, jaký bude váš jako stařecký nějaký zlozvyk, až třeba ty Jasmin, až budeš babička, jo? Tak co bys jako vzkázala svým potenciálním vnoučetům takhle do budoucna?
1: No já přesně budu ten typ podle mě s tou zdravou stravou, co jim nedáte knedlíky, víš co? No to budu já, co vy?
2: Strašně filozofická otázka, takhle po ránu.
0: Hodně, no.
1: Jako
0: hodně,
1: bylo by to na deal, no.
0: Hodně k zamyšlení, no. Tak já nevím, já vím, že budu prostě jako je protivný dědek, no.
1: No tak to se nezmění.
0: Tak můžete se nad tím zamyslet i vy, kdo jste i mladší, kdo jste v našem věku, jací budete prarodiče. Připomínáme, že dneska je světový den prarodičů a připomínáme, že vlastně by nebylo vůbec od věci třeba, pokud máte tu možnost, napsat nebo zavolat babičce či dědovi. Od nás teď další hity Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle vám v 6:52 udělá radost. Tak hezké ránko, šampioni.

0: 58. Řešili jsme, že dnešní mileniálové, lidé narození od roku 81, už můžou být v klidu prarodiči. A řešili jsme, co tahle generace bude jednou vyprávět svým vnoučatům. A přišla zpráva od Andreji. Ahoj, opravdu se moc těším, až budu vysvětlovat, co za tetování mám na půlce těla. A to je vlastně pravda, že opravdu dnešní mileniálové jedou krky ve velkým, jo. Tak jsem si představil, že až se budou vnoučata ptát babičky, a babi, proč máš tady na zadku vytetovaný ten lopuch, jo? A ona řekne, víš, to byla taková malá růžička, když mi bylo 20.
1: A nebo, babi, co to znamená izomandias na těch zádech, co máš?
0: Přesně, a u toho pustí hartrik a režim neruší. Tohle jsme poslouchali, když jsme byli mladí. Nic, za chvíli zprávy v 7 s Davidem, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Ploze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy v Česku rychle zvyšují investice do umělé inteligence. Letos by za nástroje AI mohly utratit kolem 500 miliard korun. Příští rok až 4x. Jen za první polovinu letošního roku firmy vydaly za umělou inteligenci více peněz než za celý loňský rok. Podle odborníků se umělá inteligence stává běžnou součástí fungování českých firem.

0: Sociální sítě mohou souviset s příznaky ADHD u dospívajících. Nová pětiletá studie sledovala více než 11 000 mladých lidí a zkoumala vliv dlouhodobého používání sociálních sítí na jejich psychiku. V Česku tráví mladí lidé na sociálních sítích v průměru 3,5 hodiny denně. Odborníci upozorňují, že vývoj mozku dospívajících je na podobné návyky obzvlášť citlivý a zaslouží si další výzkum. Prezident Petr Pavel zaujal na Velké ceně Maďarska netradiční rolí. Na závod Formule 1 dorazil jako akreditovaný fotograf a fotil dění přímo u trati. Jeho snímky i fotografie z okruhu sdílely oficiální účty Formule 1 na sociálních sítích. Na místě se Pavel setkal také s maďarským premiérem Petrem Maďarem, který o nečekaném setkání informoval na síti X. Do Maďarska prezident vyrazil soukromně, aby se věnoval svému dlouholetému koníčku fotografování. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem se řidičům otevře už 21. srpna. O 4 měsíce dříve oproti původnímu plánu. Dřívější zprovoznění má ulevit dopravě kvůli zpoždění stavby tunelu Homole. Ještě před srpnovým otevřením si nový úsek při dni otevřené dálnice prošli nebo projeli o víkendu tisíce návštěvníků. No už nám to bude jen stoupat. Dneska 26 až 30 stupňů, jasno až polojasno na východě Čech. Postupně ve druhé půlce týdne se dostaneme skoro na 40 stupňů ve stínu.

0: dokázal jsi to.
1: Davide, dokázal jsi to.
0: Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ráno.
2: Krásný úterý vám všem. Snídaní
1: šampionů. Mě zajímalo, Davide, co tě rozesmálo během těch zpráv, jestli to byl teda ten můj mulet, kterýmu se tady smějete celý ráno, nebo co se stalo?
3: Pojďme dál.
1: No ale takhle, tomu muletu se smějete. David mi říká, prostě něco to máš na hlavě. Já říkám, ale když už to mám dlouho a až dneska si všimnul, že mám tady trošku jako další vlasy vzadu.
2: Od včerejška, no. Tak předtím jsi to měl pěkný, já nevím, proč jsi dělal změnu nějakou.
1: Počkej, jak předtím to bylo pěkný?
2: No.
1: A víte, jaká je výhoda, že pracujeme rádiu? Tak, že nejsme vidět. Tak hezké ráno vám všem, kdo jste tady s náma. Train, další muzika pro vás. Pojďme na to. Hit Radio Černá Hora.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 7 hodin, 7 minut.
1: Jestli se doma chystáte na nějaký výlet, nebo už jste byli třeba na dovolený letos, tak možná znáte tu klasiku, kdy táta řekne, že jasně, že jako pomůže s balením, že zbalí děti, sebe a tak, a nezvládne ani jedno. Jo, prostě stojí u těch dveří, pak má všechno připravený pod nos. Já tady mám takovou statistiku, průzkum, který ukázal, že chlapy zbalí dětskou tašku o 60% rychleji než ženy, jenže 4 z 10 otců zapomenou na náhradní oblečení, čtvrtina přiznává, že spoléhá na to, že se všechno případně koupí cestou, a myslím si, že jako naprostá většina prostě tam něco zapomene, nějaký jídlo třeba pro ty děti, že jo, nějakou sváču.
0: Ale takhle, já jsem řekl ti to takhle, jo, já jsem jako byl rád, že jsem zbalil svoji holku tenkrát a i to bylo docela náročný, jo, ale já nevím, tak chlapi prostě balí na pohodu a vy ženy na totální apokalypsu.
1: A to si myslíš, že jako asi to tak vlastně je, no, protože my opravdu myslíme dopředu, jo, jestli bude pršet, jestli bude horko, máš tam oblečení pro všechny případy, pak přesně, jestli si vezmeš sváčů sebou, nebo takhle, že najíveme vždycky sebou.
2: A zase to všechno strašně trvá, že jo, ty jsi na začátku řekla, že může zbalit rychle, a to je to podstatné. Pokud chcete být balení rychle, vyberte si muže. Pokud chcete, aby to dlouho trvalo, vyberte si ženu, tam bych to uzavřel.
0: No tak my to máme tak, nebo jestli můžu mluvit za nás chlapi, Davide, že nám stačí kreditka, že jo? Zbytek se koupí. Co je potřeba, tak se koupí, jo. Ale třeba mě napadá, Davide, ty nemáš dítě, já mám 3letou dceru, takže jsme to vlastně nezažili, co se týká třeba táboru, jo. Kdybychom měli vyslat dítě na tábor, tak co bychom zbalili do té tašky, Davide? Pojďme si to představit, čistě hypoteticky.
1: tak tady.
0: Asi takhle, oblečení.
1: No ale kartáček. Oblečení.
0: No. Pastu.
1: Potřebuješ i pláštěnku, holínky, no, na tábor, všechno.
0: A to bys tam nezbalil, no.
1: To je ono prostě.
0: Co dál, co ještě bychom, co potřebuje dítě na tábor? Jídlo tam asi je, to je v ceně, ne? No.
2: To je asi fakt všechno.
0: To je všechno, no. Takže prostě oblečení,
1: penízky, kartáček. Když půjdou na výlet nějaký, no, jo, jasně, pojedou tak, někam do města
0: tak
1: třeba.
0: Tak dostane liter, to stačí, ne?
1: Spacák, tohle, půjdou na puťák, prostě všechno, pane bože.
0: Na puťák taky, jo.
1: No tak, tatínkové, vy, co nás posloucháte, tatínkové, pojďte zlepšit Davidovi s Michalem skóre, jo, pojďte říct, jak to dopadlo u vás doma, a jestli to nedopadlo, tak se klidně přiznejte, prostě, jak to máte doma s tím balením.
0: Tak jak to vypadá u vás doma, teda, kdo u vás doma balí, kamkoliv, a jestli když teda jste balil vy, kdo jste muž, tak jestli to dopadlo nějak legendárně, tak číslo k nám na WhatsApp znáte, 777-937-777, sem nám můžete poslat i hlasovku, nebo nám to sem pinkněte normálně zprávou. My k vám posíláme další hity, které by vám mohly zlepšit ráno. Tohle je Kamrat Be Mine.

0: čtvrt na 8, minuta na vrch, tohle je Hit Radio. Dobré ráno taky Aleso a Toulou.
1: Řešili jsme tady před chvilkou společně, že muži většinou neumí nikam zbalit rodinu, že to bývá taková spíš ženská disciplína, že ten chlap většinou fakt neví a pak spoustu věcí třeba chybí. A dostali jsme se s klukama k tomu, když by třeba eventuálně svý děti balili na tábor, jak by to dopadlo?
0: No, my jsme tak nějak jako tápali, nicméně přišla zpráva, kluci, buďte v pohodě, každý organizátor tábora posílá seznam věcí co sebou, jsou tam i ty holinky a pláštěnka. To píše Libor. Tak teďka už jsme klidnější.
1: Anonymní zpráva, vím, že to bude znít neuvěřitelně, ale u nás doma je to opačně. Já balím zodpovědně a jak říkáte na apokalypsu. I když anonym, tak ale chápeme, že teda muž.
0: To bude muž, to bude muž. Taky tady je zpráva od Martiny. Ahojda, trochu odbočíme, my jezdili jako malí na 3 týdny na tábor. Brácha po 3 týdnech dovezl kufr zbalený v závorce od naší mamky. Tak jak s ním odjížděl, celou dobu chodil v jedných věcech a holinkách, takže odtud asi pramení to mužské balení věcí a po to se podepisuju, jo? Protože prostě co, no tak co den, to trenky a ponožky, když někam jedem, triko, nevím, 2-3 dny, kalhoty, to zvládneš na týden, že jo?
2: No ty se sám pochlubil, že jste nedávno jeli do Rakouska, řekni, co jsi zbalil a co jsi zapomněl.
0: No, zbalil jsem si na počet dní trenky a ponožky a měl jsem 2 trika, 1 kalhoty. Aby jsme přijeli na místo, tak říkám, s velkou ostudou, jo, stydil jsem se a říkám, to je mojí. Říkám, já mám kartáček a pastu. Takže to je přesně ono, jo? Kreditka to všechno zachraňuje, takže první cesta vedla do nějaký místní drogerky. Takže takhle my chlapi balíme asi, no.
1: Tak děkujeme za zprávy a je dobrý vědět, že teďka už teda posílají ty organizátoři ten plánek těch
0: ten
1: věcí.
0: Ten seznam. Jsme klidnější, Davide, že jo?
2: Nenechali nás v tom.
0: My vám taky něco zbalíme na cestu do práce, všude, kde nás ladíte. Další hity, tohle jsou Jeleni, ještě jednu noc na Hit Rádiu, chvíli po 7:45. Když mě...

0: jsou Jeleni na Hit Radio 7.20. Už za pár minut budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. O tom bude rychlá pětka, chvíli po půl osmé, na to počkejte. Jak se zúčastnit, všechno řekneme, nebojte. R-City, Adam Levin, další muzika pro vás, taky Camila Cabello, no a samozřejmě i taky info z dopravy, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Atención!
11: Je

0: taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na trase mezi Hradcem Králové a Týniškem nad Orlicí. Na úrovni Slatiny se srazila dvě osobní vozidla. U nehody jsou záchranné složky, tak si tam dávejte pozor.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá.

0: půl osmé, dáváte si úterní Hitrádio, snídaní šampionů a teď si dejte Davida.
1: Ranní update.
2: Pravidelná konzumace jogurtu může chránit před rakovinou střev. Dlouhodobá studie vědců z Harvardovy univerzity naznačuje, že jogurt může snižovat riziko některých agresivních forem kolorektálního karcinomu. Podle odborníků zatím pravděpodobně stojí jeho příznivý vliv na střední mikroflóru. Arnold Schwarzenegger prozradil recept na dlouhodobou kondici. Herec a bývalý guvernér Kalifornie tvrdí, že klíčem je pravidelný pohyb, disciplína a schopnost přizpůsobit trénink věku. Podle něj není důležité být nejlepší, ale nikdy se nepřestat hýbat. Noční troubení v americké obci měl na svědomí medvěd. Šelma se dostala do zaparkovaného auta v Colorédu, ale už z něj nedokázala ven. Celou noc tak nechtěně mačkala klaxon a marně hledala cestu ven.
3: Takže vlastně celou noc troubil, tak už to nebyl medvěd, ale jelen.
4: Nebože.
5: Jsi říkal, že máš připravený nějaký fór.
3: A dál už pokračujeme podle příručky Lov na jelena. Pojďte si ulovit kurz Přemka Forejta. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéf kuchaře.
5: Tak jsme si teď mohli zahrát jelena možná, ne? By se hodilo.
3: Ne, je tam kamiaka.
4: Už ti chci soutěžit na 777 937 777 a za chvíli se na to vrhneme.
3: Camila Cabello.

0: Na na na. Tohle je Havana na Hit Rádiu 7.34.
1: Rychlá pětka.
2: Dneska v rychlý pětce a celý tento týden hlavně hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. A to je teda dost.
0: No a o tohle si zasoutěží Verunka z Ostravy, kterou máme na telefonu. Ahoj Veru.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi napsala, že chceš soutěžit a naučit se vařit. Co takhle zvládáš uvařit teďka v aktuálním stavu, co?
3: No tak takové ty běžné věci.
0: Rozumím.
3: Jako čínu,
0: jasně.
3: Vajíčka.
0: Jasně. Máme to dost podobný, Veru. No tak pojďme na to, 5 otázek a výhra je tvá. Zvládneme to?
3: Budu se snažit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký plyn dýcháme, aby naše tělo mohlo fungovat?
3: Kyslík.
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Verunko, jaké zvíře je ve znaku automobilky Ferrari?
3: Kůň.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká je nejmenší česká mince?
3: Koruna.
2: Yes.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké plodiny se dělá popcorn?
3: Kukuřice.
0: Ano.
2: A poslední otázka, na kterou odpovíš ano nebo ne. Je Eiffelova věž v Londýně?
3: Není, ne.
0: Ale ano, ty vyhráváš! Věž super, není, ale ty máš kurz Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Verunko, je to tvoje.
3: Tak to je úplně úžasné. Děkuji strašně moc, jste mi udělali krásný den, takže přeju i já krásný den všem ostatním, děkuju.
2: Ty jsi boží, moc gratulujem.
0: Tak kurz posíláme, Verunko, zvládni cestu, slyšíme, že někam cestuješ a určitě tě někdy zase rádi uslyšíme.
3: Děkuju hrozně moc, opravdu hezký den všem.
0: Hezký den, ahoj, nashledanou.
1: Rychlá pětka, bez snídaní šampionů.

0: Tohle jsou hity Ed Sheeran Old Phone. 7.40, dáváte si Hit Radio, hezké ráno.
1: Jestli jste v noci na dnešek nemohli spát, nebo máte poslední dny pocit, že vás všechno nějak víc štve, nebo naopak máte pocit, že potřebujete udělat nějakou životní změnu.
0: No, co se stalo? Honem, pojď.
1: Tak zatím stojí možná úplněk, který dneska nastane, bude to jelení úplněk.
0: Jelení úplněk.
1: Ano, jelení úplněk ve vodnáři, nejseš ty vodnář, ty?
2: Ano.
1: Seš vodnář, fakt. Dobře.
0: Jak to na Davida působí?
2: No tak už dva dny nespím, takže tak.
1: Taky nespím, ale tady je víc znamení, na který to bude působit. Nejvíc by měl zamávat si jinak celkem pevnými znameními, tedy vodnář, lev, bík, to jsem zase já, a štír. Ty bys měl být teda, Míšo, jedinej v pohodě, tak já nevím.
0: No, v pohodě nejsem, ale dobře, beran.
1: Ale právě my teda můžeme cítit podle astrologů největší chuť něco utnout, změnit nebo konečně říct nahlas něco, co v sobě dlouhou dobu držíme.
0: Až by se mi to teda nemělo týkat ten jelení úplněk, tak já teda přiznám se, taky poslední dva dny spím a ze včera na dnešek ten spánek byl teda nejhorší, jo, protože, jak říkáte, jelení úplněk, vlastně mi to dává smysl, protože od sousedů, hele, to byly jeleni v říji normálně. Takže tak to vypadalo u nás, no. Dan Barta, On My Head za malou chvíli, taky Selena Gomez a Marshmallow. A taky aktuální doprava, ať víte, jak to ráno jezdí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Už tam bude.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Tak co, Klára?
3: Kámo, vadí, že je malej.
2: Malej? A řešíš to nějak?
3: Ne, na to je moc malej.
2: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala za Hradcem Králové směrem na Třebechovice pod Orebem. Jsou tam v sobě dva osobáky. A další nehodu hlásíte u obce Obědovice, tak i tam opatrně.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 8 minut, 8 hodin, tohle je Selena Gomez s Marshmallow a úterní Hit Radio.
1: Občas slýchám, že mladí lidi mluví divně, že ta čeština už jako není co bývala. Tak schválně se zkusíme vrátit o pár století zpátky a dám vám kluci, a samozřejmě vy, kdo nás posloucháte, tak si to zkoušejte doma, v práci, v autě, kdekoliv jste taky, kvíz staročeštiny, jo? Ať uvidíme, jak na tom jste.
0: Kdo bude mít přednost z nás dvou? David, já ti dám přednost, Davide.
2: Ty jsi tak...
1: Nebo kdo bude vědět, tak dve?
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže první slovo, a to si myslím, že je jako známý, že byste mohli vědět, kdo je podle vás darmošlap? Dám vám výběr ABC. A člověk, co chodí bos, za B povaleč, co nic nedělá, a za C tulák.
0: Tak já začnu. Bčko.
2: Bčko.
0: Tak.
1: Je to tak. Tak věděli byste, co byla Kuběna? Za A hospodyně, za B milenka nebo nevěstka, za C porodní bába. Kuběna.
0: Já bych dal Bčko.
2: Já taky, ale zkusím teda Cčko pro soutěž.
1: Tak, pro soutěž je to špatně, bylo to Bčko. Milenka nebo nevěstka byla Kuběna.
0: Kuběna, jasně.
1: Kdo to byl?
0: My dinosauři víme, no.
1: Kdo to byl hmotospit? Za A hospodář, za B fyzik a za C horník. Hmotospit.
0: Mě by zajímalo, proč pořád odpovědi jsou Bčko. Byl to fyzik.
2: Já říkám, že to byl Cčko.
1: Byl to fyzik. Opravdu dinosaurus. Takže.
2: 3-1.
1: A tohle je hodně známý. Co znamená špás? Za A legrace, za B hra v kostky, za C vesnická slavnost.
0: Máš přednost.
2: Tak já řeknu ještě jednou.
0: Já říkám A.
1: Co znamená špás? A. Za A legrace.
2: Legrace, špás je legrace.
1: Ano, špásovat. Aha. Je to tak, legrace.
0: To je legrač.
1: Kdo to byl mordýř? Byl to za A kat, za C, teda za B válečník.
2: Za C?
1: A nebo za C vrah?
2: Vrah, já říkám C.
0: Nevím, jak zněla otázka, říkám C vrah.
1: Mordýř byl, ano, vrah.
0: Mordýř.
1: Mordýř.
0: Mordýř, jako zamordovat.
1: Tak. Hm? Co to byla halama? Za A velký nešikovný chlap,
0: halama!
1: Za B obr, anebo za C sedlák. Halama.
0: Nevím.
2: Taky nevím, sedlák.
1: Velký nešikovný chlap to byl, halama. Takže Míša, jsi... halama. Tak, co je to trůňk? Za A alkoholický nápoj nebo panák, za B dřevěný pohár, za C sud na víno. Trůňk.
2: Sud na víno.
0: Sud na víno.
1: Alkoholický nápoj nebo panák?
0: Nebo alkoholický
2: nápoj. Ale kolik jich tam ještě máš? Poslední. Přestává to být špás.
1: Poslední.
0: Poslední, jo?
1: Tak a je
0: jo.
1: To hezký finále. Úplně poslední slovo je mrdě. Co to podle vás znamenalo?
0: Mrdě?
2: Mrtě?
1: Mrdě.
0: Mrtě. Mrtě. To se říká hodně, že jo? Mrtě.
1: Ale tohle je zde. Za A neposedné dítě nebo rošťák, za B nadávka a za C malý čert.
0: Tak já si myslím, že
2: neposedné
0: tak
2: dítě.
0: Kořen slova tam je, tak asi neposedný dítě, no.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ano. Takže až vám někdo řekne, že ten váš syn je fakt mrdě, tak to nemyslí špatně.
0: Že to je neposedný teda dítě.
1: Jo.
2: Hmm. Takže jsem vyhrál nakonec.
0: No, já si myslím, že jsem mrdě. Klingande, Jubel, to jsou další hity, respektive jeden song do 8, než vám David dá další zprávy. No a samozřejmě po celé Miley Cyrus, taky Bastille, hezké ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nafta po konci cenové regulace výrazně zdražila. Za poslední týden vzrostla její průměrná cena o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Po zhruba 3 měsících je tak nafta opět dražší než benzín. Ten zdražil podstatně mírněji, v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků se zdražení nafty očekávalo kvůli konci státní regulace i jejímu nedostatku na trhu. Rusko prodává další část svých strategických zásob. Po rekordním prodeji zlata nyní Kreml nabídne v aukci také přírodní diamanty ze státních rezerv. Rusko už letos prodalo přes 43 tun zlata, což představuje největší úbytek zlatých rezerv za posledních 25 let. Podle analytiků se Moskva snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Polsko otevřelo svůj první komunitní les. Nový les u Vratislavy nabídne lidem prostor pro odpočinek, sport i pobyt v přírodě. Současně má pomoci chránit krajinu, zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu ovzduší a omezit těžbu dřeva. Areál je rozdělen do

0: několika zón od rekreačních částí až po území, kde bude příroda zcela bez lidských zásahů. Podobné komunitní lesy chce Polsko postupně vybudovat také v okolí Varšavy, Krakova nebo Poznaně. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: V Pardubicích to posunuli o level výš. Modernizace kolbiště na závodišti vstupuje do závěrečné fáze. Slavnostní otevření bude 7. září. Nový víceúčelový areál nabídne moderní povrch, unikátní systém spodního zavlažování, nové osvětlení, LED obrazovku i zrekonstruovanou tribunu. Díky investici města bude závodiště připravené hostit významné jezdecké soutěže i další sportovní a společenské akce. Tak dneska na východě Čech bude jasno až polojasno a teploty 26 až 30 stupňů ve stínu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
4: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: A taky Davidem, hezké ráno.
3: Hezký dobrý ráno.
5: Atmosféra tady ve studiu je, dalo by se říct, až nakažlivá, tak doufáme, že i u vás v práci, doma, kdekoliv jste v autě, máte veselo. Veselý budou i další hity.
3: Před náma Vasil, taky Miley Cyrus.
5: Vasil.
3: To jsem neřekla.
0: To jsi řekla.
5: Já jsem říkal, a kde je ten Vasil, co?

0: Jasmil, nebo Vasil, jak říkala Jasmil.
1: Já tak říkala Jasmil.
0: 8 hodin, 10 minut. Krásné ráno zítra, Rádia.
2: Jestli pak víte, co je možná nejnebezpečnější místnost u vás doma pro váš vztah.
0: Nejnebezpečnější?
1: Ano. Kuchyně.
0: Tak, kuchyně, když naštveš manželku nebo přítelkyni, tak tam je spousta nůžů, že jo? Tak.
2: Ano, ale teď k tomu nepotřebujeme pro ty hádky. Je to koupelna, protože podle nového průzkumu se každý pátý pár pohádal nebo dokonce rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A já můžu potvrdit, já se každý večer vztekám, když je Kuba ve vaně, protože on si napustí tu vanu, teďka si tam lehne a když z ní vylejzá, tak ono to není tak, že zatneš jako břišní svaly a prostě se jenom normálně z lehu posadíš. No. On se jakoby, on vyjede po té vaně, že se sklouzne, tudíž celou tu vodu on zvedne a vyhodí za sebe, za tu vanu a namočí všechny skřínky, co tam máte. A kdo to pak vytírá? Já, protože on řekne, ale to ničemu nevadí.
0: Ale já nevím, jak to vypadá tvůj Kuba, jak je jakoby prostorově řešené, ale já když odcházím z vany, tak já si svoji vanu beru s tebou teda. Já si myslím, že řekneš, že když vyleze z vany, že tam nechá tu čárku vlastně kolem dokola, jakože to po sobě neumije třeba, to se taky občas stane.
2: To se taky děje, no.
0: To se taky děje, nicméně teda dobře, ať nestřílíme do vlastních řad jako chlapů, tak já teda musím říct, že sdílet domácnost se ženou má taky obrovský jako úskalí a to, že my chlapi čistíme odtok kvůli vašim vlasům a všem možným v průměru tak, abych nekecal, cirka tak dvakrát denně, jako jo.
2: To se přiznám, že Kuba taky čistí, no. Ano, prostě hol, když si holka myje vlasy, tak těch vlasů padá strašně moc.
0: Strašně. No jo, obrovská spotřeba toaletního papíru
2: a
0: taky.
2: A vlastně ono to není ani jako tolik vlasů, ale to mi vysvětovala kadeřnice, že ten vlas je dlouhej, takže ono vypadá, že jich je hodně, ale to je jenom hodněkrát stočený třeba jeden vlas, chápeš?
0: Tak hlavně, že si to dokážeš tady jako obhájit. Co David, jak to vypadá u vás doma?
1: Taky vlasy a strašných krémíčků, gelíčků, šminek, já nevím čeho všeho.
0: Je vlastně pravda, že chlap, já když si představím naši koupelnu, tak chlap, já mám jednu takovou malou poličku, nevím, tak třeba 10 cm, jo, a zbytek jsou různý peripetie, a to je krémíček a tady nějaký šminky, jak ty říkáš, všechno, no, a co my jsme prostě normálně utlačovaný.
2: Tak co by ne? Tak co je pro vás doma ta jedna maličkost, kterou váš partner dělá v koupelně a vás to během 3 vteřin úplně vytočí? Jo, může to být i třeba nezvedání takových těch...
0: Prkinga.
2: Jo, no třeba. Já jsem chtěla říct těch hadrů na nohy, že jo, pod vanou. Těch koberečků takových. Tak nic.
0: Jasmine, jak to vypadá u vás doma? Máte doma hadry na zemi v koupelně?
2: Ne, takový ty koberečky, jak si posušíš nohy o to.
0: A co kam to pak dáváte? Vany.
2: No, dám to přes tu vanu, ať to uschne hezky, ať tam pak nemám mokrý nohy, když tam vejdu znova, že jo?
0: David začal kulit oči. Myslím si, že taky David nedává koberečky přes vanu.
1: To taky neděláme.
0: No tak pojďte nám dát vědět, nahrajte nám takovou hlasovku přes WhatsApp 777-937-777. Otázka zněla?
2: Otázka zněla, co vás během 3 vteřin vytočí do běla, když partner dělá v koupelně.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Alex Warren, Ordinary, 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: 10 dní, Marek Ztracený, Letenská pláň. Teď u nás na Hitrádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno.
1: Každý pátý pár se rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A my jsme se ptali, co vytáčí vás, co dělá váš muž či žena doma. Tak Martina píše, ahoj, můj manžel zleje koupelnu až na strop a nikdy nedá zpátky šampóny tak, jak byly. To je další věc, no, ty šampóny.
0: Je pravda, že někdy se ta sprchová hlavice prostě splaší a je to mokřejší víc, než je zdrávo. Máme tady spoustu hlasovek, třeba od Milana.
2: Ahoj lidi, mě vytočí to,

0: neuklízí, když si přítelkyně rozčeše vlasy a prostě chuchvalce vlasů. To nesnáším. Ale pohodovej den, ať vám přijde, ale že se upečete v těch 40.
1: Ale pohodovej den
2: i tobě. Pohodovej den i tobě, Milane, pohodovej den i tobě. Chuchvalce vlasů, to jsme tady probírali, souhlasím. Další hlasovka od Jarky.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak co mě dokáže úplně strašně vytočit, co můj muž dělá v koupelně? Tak když se oholí, tak tam samozřejmě nechá tu holící pěnu, pokud možno otevřenou. Na umyvadle leží holící stroje a v umyvadle jsou oholené vousy.
1: Jarko, děkuju. Já jsem tohle chtěla dodat. Vousy v umyvadle, to je vlastně na té úrovni, podle mě, co máte vy ty vlasy, že jo, v těch
2: No ty vaše otocích, vlasy, no. No. No, my jsme se tady, David pokyvuje, je to tak, no. Ten strojek ještě jako půl bídy, jo, ale ty vousy, i když to smiješ po sobě, což by tak jako mělo být, tak ono stejně, jeden vousíček malej tam někde zůstane a je prostě problém, oheň na střeše, jo, kvůli jednomu blbýmu vousu, hlavně, že neotejká odpad, no. Tak, je tady taky hlasovka od Dany.
4: Dobré ráno do studia. Já teda musím říct, že mě úplně maximálně dokáže vytočit, když chlap jde do koupelny, sleče se a to špinavý prádlo položí vedle toho koše na zem. On prostě není schopný otevřít ten poklop a dát to dovnitř, ale položí to vedle toho na zem. To bych normálně úplně vždycky vyletěla z kůže, když tohle to vidím. A je to každý den a každý den se s tím rozčiluju a myslím si, že to nikdy neskončí, tak asi by měl přijít čas na nějaký smíření možná.
1: Jako všechno tohle se u nás doma děje, taky si říkám, že musím být jako permanentně naštvaná, když to poslouchám. To všechno to splňuje můj Kuba tohleto.
2: Pojďme ještě na hlasovku od Heleny.
5: Krásné dobré ráno. Tak můj muž mě úplně na 1000000% dokáže vytočit tím, když já umyju celou koupelnu, opravdu fakt mám uklizenou. A on, jak když má radary, ten moment povídá, já se jdu oholit. No. Takže si pánové umějí představit i ženy, co v té koupelně je všude. Všude jeho jemný fousy, všude po celý koupelně. Tak to vám upřímně říkám, to bych ho v ten moment zabilo. A vy krásné dopoledne, zdraví Hela Zlánova.
1: Vy na to podle mě opravdu máte, ale radary, to se fakt děje vždycky po umytí koupelny.
2: Přiznáme se k tomu, Davide, že to tak je.
6: Ano.
2: Ano. Já jsem si vzpomněl nedávno taky, koupelna umytá, já jsem se šel oholit hnedka potom a říká, nejdy se holit, že ne? Nešel jsem, nedovolil jsem si. Máme tady ještě hlasovku taky od našeho Tomáše, který se evidentně vrátil z dovolené, protože dlouho to tady nebylo.
7: Ahoj, tady Tomáš. Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky v koupelně takovou malou poličku, kde mám pár věcí. Ale co mě vždycky úplně normálně vytočí, je to, že tam vždycky najdu po tý svý tamponky, jo, na to matlání, na ten obličej, to čistění tou micelární vodou a nějaký ten uchošťour, jo, nebo otevřený tyhle ty krémičky, nějaký to víčko, jo, teď to daný úplně někde jinde u umyvadla, jo, místo, aby to bylo uklizený, nebo nějaká ponožka, jo, nebo nějaký spodňáry se tam někde válí. A to vždycky normálně dokážu vyskočit normálně z kůže, jo. To ty ženský chtějí, aby jsme si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nemochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to taky někdy nedá. Někdy jsou taky opravdu na zabití.
2: Tak, je dobrý, jestli ty hlasovky někde poslechnou taky dopředu.
1: Děkujem, že jsi zpátky, Tome.
2: Takhle, ať to nějak jako zavřem, já jsem to zčotnul a je to tak 50-50, takže ženy, chlapi, nemáme si navzájem vůbec co vyčítat.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
11: Plus.
6: Krkonošská příroda.
10: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
10: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
11: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Ahoj, jmenuji se Hugo a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Tak to kecáš.
5: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
4: A co na to jeho holka?
5: Našla si jinýho, ten má malej.
4: No jo, zlatej malej.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Kolonu tradičně hlásí Pardubice a Pražská ulice. Počítejte tam se zdržením. A nehoda se došetřuje na Královéhradecku, opatrně v obci Obědovice, kde havaroval osobák.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Rádio Černá Hora. I took the long road across the ocean.

0: Tohle jsou Kygo, Zach Cable a Nile Rodgers. A to vašim uším udělalo radost chvíli po půl deváté. Teď tady je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Dokument o návratu Oasis dorazí do českých kin už 10. září. Film mapuje comeback i jejich společné turné v roce 2025. Nabídne dosud nevídané záběry ze zkoušek, koncertů i zákulisí jednoho z největších rockových návratů posledních let. Na světě se dnes používá asi 7,5 tisíce jazyků, přesto je to podle odborníků výrazně méně než v minulosti. Historicky totiž lidstvo mluvilo desítkami tisíc různých jazyků, z nichž velká část během staletí zanikla.
0: 7,5 tisíc jazyků.
2: A mnoho z nás neovládá ani jeden.
3: Ani ten mateřský pomalu.
0: No já si občas říkám, že my chlapi bychom občas potřebovali Duolingo na vás ženy. Když řeknete nic, tak si vybere, kdy to má význam. No doubt. It's my life, další hit je pro vás 8.33. Tohle je Hit Radio.
2: To je hezky.
0: Krásné ráno.

0: dalších úterních rádio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno. Místo spolujezdce je prý ta nejhorší pozice v autě. Jak pro řidiče, tak pro toho, kdo tam sedí. No a kdo je vlastně ten nejhorší spolujezdec, co vás nejvíc vytáčí, tak to probereme za malou chvíli. Už teď o tom můžete popřemýšlet. No a samozřejmě za chvíli nabídneme taky další muziku. Lady Gaga, Abracadabra, a vyplatí se počkat taky na Baby Goodbye, to bude ale Farben tady na Hitrádiu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží devadesátky.

0: je lepší s Hitrádiem. Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavií a pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Co to je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Ráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jiráskovhronov.eu.
10: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
11: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
12: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitrádiu.

0: Baby Goodbye. Tohle Ale Farben na Hit Rádiu 8.49, díky, že posloucháte, krásné ráno. Máme tady naprosto ultimátní statistiku. 4 z 5 šoférů tvrdí, že je vytáčí, když jim spolujezdec prošlapává podlahu. Aneb nejhorší spolujezdci. Jasmin tady ukazuje na sebe, takže ty dupeš na brzdu, když jedete s Kubou, jo? Na virtuální brzdu teda.
1: No, on mi spíš říká jako nesyť, že vždycky já, prosím tě, nesyť mi tady, ono, anebo, nebo já tě vysadím. Jo.
0: Anebo pozor! A to nestihneš a přitom to auto je kilometr daleko. Jo.
1: Ale zase, hodněkrát jsem nás už takhle zachránila a to Kuba přiznal, ale většinou straším, i když se nic neděje. To jo.
0: Co mě třeba osobně rozčuluje, možná se v tom poznáte i vy, kdo posloucháte, když někdo začne klepat nohou. Nemusíte být spolujezdec, je to kdokoliv a ono, paradoxně, tak to je cítit v tom autě. I v autě co jede, když klepeš tou nohou, tak ono to tak jako pohupuje, jo. A nebo co teda je další ultimátní věc, když se ti spolujezdec předkloní, když potřebuješ couvat a ty přes něj nevidíš do zpětného zrcátka. A myslím si, že to seš taky ty. A no, pak ti Kuba říká, prostě uhni, já nevidím. Že jo?
1: Jo, ale neděje se to jen při couvání, ale nevím, odbočuješ, potřebuješ vidět třeba doprava, já se tam kouknu no, místo něj a on prosím tě...
0: No jasně. Nebo spolujezdec drobitel.
1: Jo, to jsem taky já.
0: Takže všechno sedí na tebe. Tak jaký spolujezdce nemáš ráda ty, jestli bys teda něco našla?
1: Já jsem většinou passenger princess, jak se říká, ale když už řídím, tak tam se mnou je vždycky jenom Kuba a ten vlastně jako je pohodář.
0: Takže, no, pohodář, to jednak vypadá, no. Takže ty jsi prostě, ty jsi prostě ta, co mu ničí nervy a on je prostě pohodář, dobře, no. No tak, jestli se u vás v autě právě teďka rozhořila tichá domácnost, protože jste se v tom poznali, tak my vám radši pustíme za chvíli song.
1: Ještě tady mám pro inspiraci, abyste věděli, co nám třeba napsat. Od Lenky zprávu. Nejhorší spolujezdec je moje vnučka. Vleze do auta a už všechno komentuje. A to jsou jenom 4 roky a stále dokola je jediná hláška, když se rozjedeme. Pusť tam Sigma Boy. Takže možná i takhle, co se týká playlistu, že jo? Náročný.
0: Sigma Boy. Máme tady takový Sigma Boy pro nás starší. Volger Moon, Shut Up and Dance. Na Hit Radio. Dobré ráno.

0: je poslední song úterní snídaně šampionů. Ellie Goulding, Diplo a Swae Lee. Close to me v 8.56 a my bychom vám vlastně měli zatleskat. Zatleskat, že jste to tady s náma dneska vydrželi, protože ač je úterý, tak atmosféra tady byla opět páteční.
1: Bylo to divoký, už to tak divoce včera začalo.
0: Ale vy jste si začali, vy jste nám posílali hlasovky a zprávy, tak dobře, hodíme to na vás a my jsme za to moc rádi, tak doufáme, že zítra to bude pokračovat podobně. Potkáme se tady v 6 a my se na vás budeme moc těšit.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Zí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte hezký úterý, zvládněte to.

0: Došlo ke střetu osobního auta s autobusem a počítejte také s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Stavba obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Tunel Dolní Radechová už míří do závěrečné fáze. Hrubá stavba má být hotová v polovině srpna a poté začnou dokončovací práce. Celý obchvat by měl řidičům se otevřít na jaře roku 2028. Pozor na falešné SMSky o televizních poplatcích. Podvodníci se vydávají za Českou televizi a pod hrozbou přirážky 10 000 korun lákají z lidí osobní i platební údaje. Česká televize i Český rozhlas ale upozorňují, že dluhy ani výzvy k úhradě prostřednictvím SMSek neposílají. Sportovní park Pardubice servíruje Lukáše Krpálka. Tahle oblíbená 9denní akce startuje v parku na Špici už tuhle sobotu. Připraveny budou desítky sportovních stanovišť. Do parku dorazí i sportovní osobnosti.
8: Taky letos ve sportovním parku přivítáme známé osobnosti. Dneska už víme, že to bude Lukáš Krpálek, pohár mistrů ukáží hokejisté Dynama, stříbrný medailisté, basketbalisté Pardubic přijdou a budou se aktivně podílet na vlastně stanovišti a další osobnosti.
0: Tolik manažer sportovního parku Pardubice Pavel Stará. Z Ronalda bude seriálová hvězda. Fotbalová legenda si zahraje v připravovaném seriálu z fotbalového prostředí Day Ones a zároveň bude jeho výkonným producentem. Před kamerou se objeví i bývalý francouzský reprezentant Thierry Henry a britský herec Damian Lewis. Jasné až polojasné, tak takové bude úterý ve východních Čechách, no a teploty se budou hnát mezi 26 až 30 stupňů ve stínu.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A s 9 začíná dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Já jsem Jana Šmurdová, všechny vás moc zdravím a mám radost, že jste s námi. Je 28. červenec, úterý a musím říct, že přímo nechutně ty prázdniny utíkají. Všimli jste si rodiče, že ty prázdniny nemají ve finále jenom děti, ale i my. Ty rána jsou mnohem klidnější. Pojďme si to uvědomit každý den a užít si to, i když třeba v práci.

uklidňující hit, třeba za volant Taylor Swift a Férofilia, s vámi je Hit Rádio Černá Hora. A když jsme za tím volantem, jak se vám teď jede? No a než budeme řešit vlastně, jak se vám teď jede, kolik máme tady u nás na východě Čech pomalovaných stěn, které vypadají jako vjezd do tunelu. To totiž může být i nebezpečné. Příběh až z Mexika. Jela paní řidička a před ní byla veliká stěna a tam namalovaný tunel a u toho ještě obrázek té kreslené postavičky toho Kojota z toho Looney Tunes. Kdo jste to v 90. sledoval, víte? No a paní řidička si i přesto myslela, že cesta vede dál a dala to přímo do té zdi. No a podobný případ se stal i v Itálii, takže lidi bacha na to. Jak vidíte, kreslené postavičky asi bych přibrzdila nebo zastavila. No ale když jsme u toho, pojďme si dát společně téma krasojízda. Jízda. Co se vám kdy fakt podařilo za volantem, že jste se chytali za hlavu? Nějakou dobrou, veselou story, co? A pokud nechcete jmenovat třeba sebe, tak napište, že to byl kámoš, ségra, kolega, kolegyně na čísle 601-292-464. Už čekám na vaše zprávy, tak pojďte na to.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Dua Lipa, posloucháte Hit Radio Černá Hora a řešíme dnešní devátou naše, řekněme, trapasy za volantem nebo různou, jakoby, různé zážitky za tím volantem, jedině ale veselé, prosím vás, jo? Co se vám teda kdy povedlo? Nebo nepovedlo? Mám už od vás první zprávy, za to vám moc děkuju a přečtu aspoň jednu teďkom na začátek, třeba tuhle od Aleše, která se mi moc líbí. Aleš, tak trapas za volantem se nám stal před mnoha lety, ale dneska na to s veselou vzpomínáme. S klukama jsme tenkrát jeli ve Fiatu Maluch. Bylo nám tak 18 a strašně jsme machrovali. Zastavili jsme u přechodu a pokřikovali na lidi z okýnka. A když jsme se chtěli rozjet, tak nám to chcíplo. Ano, každý se nám smál a my sobě pak taky. Krásný den, rád vás poslouchám. Tak to moc děkuju, Aleši. A já to prosím vás vidím jako úplně živý film. Možná i vy, naši posluchači. Tohle je boží historka. Moc díky. No a vaše další trapasy, krasojízdy za volantem, ať už vaše nebo jiných, mi pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp. Hit Radio Černá Hora 601 292 464.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Hit Radio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.

0: a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Ploze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jasně, já ti splním přání, trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Kámo, já už to nevydržím.
12: Kámo, ten je velký.
11: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
12: Dík. Fakt, kámoš.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

5 minut po půl desáté. Ladíte úterní dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. S vámi je Jana Šimurdová. No a tuhle hodinku sdílíme naše velmi veselé příběhy z cest. Začalo to tím, že jsem vám vyprávěla o řidičce v Mexiku, co jela přímo do zdi pomalované vjezdem do tunelu z animáku Looney Tunes. Něco podobného se opakovalo v Itálii. My ale máme lepší příběhy, protože jsou vaše. No a teď si je společně zopakujeme. Já mám... Chci ještě úvodem poděkovat za ně a pojďme na to. Posluchač Milan má tuhle story. Ahoj Jani, tak já jednou jel ráno do práce, každý to znáte, jedete lesem, hledáte srnky a říkáte si snad žádnou netrefím. Tak si to mažu, najednou koukám, srnka brzdím. Jako blázen zastavím a těsně před autem proběhne jedna, druhá, říkám super, seš dobrý, oddechnu si a v tom... Mi třetí napálí z boku do dveří stojícího auta. Ahoj Milan. Já jsem to psala i teda Milanovi. Včera jsme tady řešili v dopoledním driveu pachové ohradníky, které jsou právě na zvěř, aby nevbíhala do silnic. No a Milane, ty bys jako si mohl dát, ty bys si mohl ten pachový ohradník dát přímo na auto. Jinak moc díky. A mám tady další dobrou story. Paťa. Mám v autě tlačítko start-stop, kdo to zná, ví, že pokud ho nevypnete, tak se vám auto vypne a pak nastartuje. A mě to někdy blbne a vypne to úplně, že musím nastartovat otočením klíče. No a takto na semaforech jsem flirtoval s jednou dívkou a když jsem se měl rozjet, chcíplo to úplně. Ještě jsem vybrala zprávu tady od Radima. Ten píše... Můj příběh možná nic nepřekoná. Na kruháči jsem se trefil s jiným autem, které nepochopitelně zastavilo. No, jsem docela horká hlava, takže vyřídilka byla. No a z auta z místa spolujezdce vylezla moje nadřízená. Ptala jsem se mimochodem Radima, jak je v práci. Tak psal, že tam stále je. Tak to dobře dopadlo. Já vám ještě jednou moc děkuju za vaše zprávy k tématu trapasy za volantem. Bohužel už ale musíme pokračovat dál. Já vám to ale dříve nebo později vynahradím, na koho se nedostalo. Takže doufám, že snad máte všichni klidnou cestu bez komplikací a kdyby něco, tak víte, je tady naše dopravní linka 801 10100. Mozíky, no a teď už David Koller, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: tady Hit Radio Černá Hora, yes, které pro vás pořád něco má. A třeba lístky na hudbu na Vinicích s Révkou do Kutné Hory. Lístky teď můžete získat skrze naše sociální sítě, stačí sledovat náš Instagram nebo Facebook, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora, a napsat pod příspěvek, koho z hudebních interpretů si tohle léto nenecháte ujít živě. No a když vyhrajete, tak máte dva lístky a sami si vyberete termín na kapelu, na kterou vlastně chcete, do Kutné Hory. Tak hodně štěstí, užijte si vínko a skvělý poslech muziky, protože to je hudba na Vinicích s Révkou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlavy se blíží.
6: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
5: K tomu spoustu zábavy, program pro děti
6: a levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
7: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
8: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí. Hudební léto vrcholí. Choď v sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
9: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu v České Třebové. V Rýgrově ulici došlo tady ke střetu dvou osobních aut, tak počítejte určitě s omezením. No a opatrně také na trase z Moravské Třebové do Litomyšle za Koclířovem. Stojí tady porouchaný kamion a doprava tady zpomaluje. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu.
0: 1, 10, 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.

0: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Další kus dálnice ve východních Čechách máme těsně před otevřením. 21. srpna se projedeme po D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. O 4 měsíce dříve oproti původnímu plánu. Dřívější zprovoznění má ulevit dopravě kvůli zpoždění stavby tunelu Homole. Pardubické závodiště posouvá hranice jezdeckého sportu. 7. září se tady otevře nové kolbiště. Víceúčelový areál nabídne moderní povrch, unikátní systém spodního zavlažování, nové osvětlení, LED obrazovku i zrekonstruovanou tribunu. Díky investici města bude závodiště připravené hostit významné jezdecké soutěže i další sportovní a také společenské akce. V Pardubickém kraji jsou velkým hitem volné čtvrtky v krajských muzeích a galeriích. Podle krajského radního Romana Línka už této jedinečné nabídky využilo víc než 11 000 žáků a studentů školy.
5: Všichni, kteří se prokážou legitimací ISIC nebo nějakou jinou legitimací, která prokazuje, že jsou studenti, tak mají ve čtvrtek do 6 kulturních organizací Pardubického kraje vstup zdarma. Ať už to je Východočeské muzeum Gočárova galerie, který patří nejvíce navštěvovaným, ale platí to i pro naše regionální muzea v Chrudimi, v Litomyšli a v neposlední řadě nově otevřeném krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
4: Hradecká rodačka tenistka Katka Seniaková se přihlásila do smíšeného deblu na US Open s Britem Henry Pettenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Dvojici vytvořili mimo jiné taky Arina Sabalenková s Novakem Djokovicem a nebo Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem.
6: Hani, já se vrátím ještě k tvé předchozí zprávě, ano? Že hitem volné čtvrtky. Víš, jak uděláš z hitu super hit?
7: No tak, pojď.
6: Když ty volné čtvrtky budou mít úplně všichni.
7: No ty kráso, tak zkusíme to Pardubickému kraji nabídnout.
6: Slyší nás Pardubice? Je tady poslání.
4: No, na Černé Hoře se dáme ještě počasí. Teploty budou mít stoupající tendenci ve zbytku týdne. Dneska maxima 30, zítra 34, čtvrtek 38 a pátek 39. No zatím sluníčko, jasno až polojasno.
6: Je to krása.
3: Hit Radio Černá Hora.
6: Máme minutku po desáté, s vámi je Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. Díky, že posloucháte, před námi jsou ještě 2 hodinky úterního dopoledne a taky dneska máte šanci s námi získat vstupenky na Kozub Show. Více vám k tomu povím za chvilku, teď jdeme rozjet další hodinu s Christinou Aguilerou, bude taky Neil Diamond, Two Friends, anebo za moment Lost Frequencies. Pro vás ty největší

0: Christina Aguilera, její Beautiful. A že to je Beautiful, jak když vyšuje, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a baví vás stand-up show? A co třeba Štěpán Kozub? Chtěli byste na jeho show?
1: Co vám je? Jste v pohodě? Vy jste nasrana? Ne, vy jste se tak narodila. To se stává, jako lidi jsou i takový. Ne, v klidu, pojď se na mě je, vole, já vypadám jak živý nanuk. Mám různé přezdívky, solární panel a takové. Jsem poslední žijící albínský komik v Evropě, takže si toho...
0: Tak to byla ukázka, ať víte, co vás tak jako může čekat, i když nikdy vlastně nevíte. Ostravský komik Štěpán Kozub dorazí k nám do východních Čech a my máme pro vás vstupenky, které můžete získat v dnešní odpolední show mezi 15. a 18. Stačí tedy být s námi a na výzvu moderátorů reagovat na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Uložit a hodně štěstí.

0: Na Hitrádiu Černá Hora Poetika. No a vybavíte si teď, co kdy zajímavého jste se naučili od vašich babiček nebo dědečků. Mě třeba babička naučila, jak oloupat vajíčko natvrdo a mít to hned bez nějakého drobného olupování. Samozřejmě naučila mě spoustu dalších věcí, ale to vajíčko je pro mě tak jako úplně nejvíc a nejvíc praktický. Věřím, že ale každý si nesete ať už větší nebo menší dovednost nebo dovednosti. Co je ale zásadní, že dneska je Světový den prarodičů. Takže berme to jako o důvod více, proč jim zavolat třeba teď hned. Tolik k babičkám a dědečkům. Za chvilku tady budou Jonas Blue nebo Luis Capaldi. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: Nič víc za méně. Allegro.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tak co, Klára?
5: Kámo, vadí, že je malej.
4: Malej? A řešíš to nějak?
5: Ne, na to je moc malej.
4: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio Černá Hora a lidi, je to tady. Nejen, že máme tady zase ty pravé letní tropické dny, ale s nimi bude i další summer party na Hit Radio Černá Hora. Ty největší letní hity za posledních 30 let, které si naladíte u vody, poslechnete po cestě v autě, nebo si je taky můžete užít venku na zahrádce, třeba u grilovačky. Začínáme už tento pátek od 15. odpolední a končíme v neděli večer, takže víkend valí non-stop. Tak který je ten váš summer hit, co? Před námi je totiž song, který znáte určitě všichni a pozor, je ještě výtuněnější. A to díky Shaggymu. Dejte volume nahoru, protože tohle stojí.

0: Jo, pořád mě to baví Gone, Gone, Gone od Davida Cathy, to je peska, jak má být. A my vám tady na Hitrádiu Černá Hora rádi hrajeme. Za chvilku vám pošleme další hudební parádu, tentokrát z našeho rybníčku, a budou to Krištof, anebo taky něco disco, jako je Eric Pritz, Call on Me. Takže muzika je připravená, no a co nás ještě čeká, bude taky letní jízda. My už totiž víme, kdy a kde. A teď to máte také na našem webu hitradio.cz.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
12: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
11: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich

0: mají otevřeno denně.
1: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Šekinský.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady hlášené nehody. Bohužel v Chrudimi ve Škroupově ulici na křižovatce s Palackého třídou došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Provoz je tady částečně omezen. Také nehoda hned 3 aut v Hradci Králové v Palakově ulici. Tady šetří policie, tady střet 3 osobních aut. Počítejte určitě. Nehoda hned 3 aut v Hradci Králové v Palakově ulici. Tady šetří policie, tady střet 3 osobních aut. Počítejte určitě s omezením. No a ještě připomínám, že

0: ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pohonné hmoty zatím nezlevní, cena nafty ještě do konce týdne poroste až o korunu na litru. Na tomhle se shodují analytici. Někde by mohla cenovka přeskočit hranici 45 korun. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. U dětského hřiště v Pardubicích se pohyboval ozbrojený muž. Strážníci dostali echo a vyrazili na místo. Muž se choval přinejmenším podivně. Nožem bodal do svých osobních věcí. Hlídka ho za použití donucovacích prostředků spacifikovala a následně byl převezen na psychiatrické vyšetření. V kapsách strážníci našli tři krátké nože, šroubovák, obušek a maketu pistole. Vandal na Ještědu kamenem poškodil 50 speciálních oken, do kterých vyškrábal kříže. Způsobil škodu za miliony korun. Policii tvrdil, že si jen ověřoval, jestli jsou okna skleněná anebo plastová. Za poškození národní kulturní památky mu hrozí několikaleté vězení. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový mítink v Pardubicích už v 9 hodin. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně a také návštěvníky akce.
6: Prosíme všechny posluchače, aby neškrábali na okna a nezjišťovali, jestli jsou skleněná nebo plastová.
5: Jinak bude zle. No, zatím je ve východních Čechách příjemně. 18 stupňů máte ve Vrchlabí, Letohrad má 20 a Chrudim 21 ve stínu. 30 bude odpolední maximum k jasné až polojasné obloze.
3: Hit Radio Černá Hora.
6: A s 11 máme tady poslední hodinu úterního dopoledního driveu na Hit Radio Černá Hora. S vámi je Jana Šumurdová. No a co děláte zítra odpoledne? Neplánujete náhodou koupačku třeba v Třebechovicích pod Orebem nebo v autokempu na Rozkoši? Dorazíme tam totiž s letní jízdou. Více za chvilku. A kromě toho mám tady taky spousty dalších hitů, které se vám chystám pustit. Třeba za moment Green Day.

0: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
1: Máme potvrzené lokace, konečně lidi, čekali jsme na to taky jak na smilování, pojedeme za vámi a to už zítra. Společně se setkáte s týmem Hitrádia Černá Hora na koupališti v Třebechovicích pod Orebem a pak také v autokempu na Rozkoši. No a na našem webu hitradiochernahora.cz máte také zveřejněný další termín a to hnedkom ve čtvrtek, kam dorazíme za vámi na Královéhradecké koupaliště Flošna. Společně s námi budou také ty největší hity, spousty zábavy, soutěže o ceny, bambrbolové turnaje a ty ceny budou třeba jako dárkové balíčky od Globusu nebo nealkoholické pivo Primátor, což se v tropických dnech hodí, že jo, a samozřejmě těch cen je spousty. Co si odnesete, ale úplně všichni, bude zážitek. Tak hlavně doražte, čím víc vás bude, tím větší show vás čeká, no a hlavně, máte ready vaše plavky?
0: Bazén, slunce, skvělé hity a zábavy.

0: tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora, CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.

0: Rádiu Černá Hora Rihanna. No a když se podívám teď, řekněme, nějak v rychlosti na silnice, tak máme tady od vás hlášené nehody. To jsou takové komplikace, které teď můžete potkat u nás na východě Čech. Třeba v Chrodimi ve Škroupově ulici na křižovatce s Palackého třídou došlo ke střetu osobního auta s chodcem, nebo v Hradci Králové v Palachově ulici šetří policie střet dokonce 3 osobních aut a v České Třebové ještě stále řeší nehodu, která se stala v Riegerově ulici, kde došlo ke střetu 2 osobních aut. To by snad mělo být všechno. Pokud ale ještě třeba o něčem víte, tak naše dopravní linka 801 10, to je vám neustále k dispozici, budeme rádi za vaše vzkazy. Tak díky moc a váš nejlepší dopravní servis vždy 2 minuty před celou.
1: Už tě nebaví se válet u vody?

0: soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce.

0: pondělí. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na Pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do vrchlavy se blíží.
5: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
4: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
5: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvámneutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Toto je.
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumím.
14: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Tak to kecáš.
16: No kejco, kámoš má ještě větší.
15: A co na to jeho holka?
16: Našla si jinýho. Ten mám malej.
15: No jo, zlatej malej.
17: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith, Nice to meet you v překladu těší mě a mě těší vážení, že jste s námi zítra rádiem Černá Hora. Já vás teď pozvu na největší a nejdelší sportovní akci tady u nás, minimálně na východě Čech, a to na sportovní park Pardubice. Sporty, které byste si třeba jenom tak nevyzkoušeli, ale zajímají vás, tak tady máte možnost, můžete se zúčastnit úplně každý, malý, větší, největší, no a kromě sportu taky zábava a speciální akce. Co je tedy sportovní park Pardubice? Nám ještě poví i organizátor Pavel Stara.
1: Tak je to asi nejdelší sportovní akce možná v celé České republice, trvá 9 dní a je koncipovaná, kdy sportovní kluby představují své aktivity pro hlavně rodiče s dětmi, aby viděli, co dětem vlastně půjde nebo na co mají talent, a můžou se samozřejmě potom do těch klubů přihlásit. Plus tam jsou další masové akce typu Gladiátor, Barvám neutečeš, Fox Conran charitativní, Suchou nohou přes Labe.
0: Já připomínám ještě, že začíná sportovní park Pardubice už tuhle sobotu. Na místě po celou dobu trvání akce budou také naše moderátorky Hanka Poskočilová a Martina Adamů. Tak přijďte. Tohle vám Hit Radio Černá Hora doporučuje. No a teď už vám taky posíláme další pecku od Rolling Stones.

0: Nejlepší na rozlučku je něco, co fakt jede. Beberexa na Hetrádiu Černá Hora. A nebojte, loučit se budu teď jenom já. A to jen na chvíli, než se naobědvám, navečeřím, nasnídám a už se zase uslyšíme přesně od 9 dopoledne. Ještě vám za chvilku pošlu z muziky několik hitů. Třeba budou Činasky a jejich Každý ráno, které mám moc ráda, tak snad vy taky. No a v pravé poledne jsou tady Srdcovky a po nich od 15. odpolední show, ve které rozdáváme vstupenky, a to na Kozub show. To je samá show, vidíte. Mějte se krásně, lidi, a zítra zase. Ahoj.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit
15: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Nejlepší dopravní info na východě Čech. Vy jste nám volali, z trasy Moravská Třebová Litomyšl za Kocklířovem je porouchaný kamion a doprava tady zpomaluje, tak díky za info a přidáme další. V Chrudimi ve Škroupově ulici se šetří srážka auta s chodcem, i tady pozor. A vaše další dopravní info volejte na 800 110.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrch 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrch Labí, největší česká kabelovna.

0: 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se na místě nacházejí, pak vyzvalo k opuštění lokality. To samé rezort doporučuje i turistům ve Španělsku. Víc mluvčí Adam Čerge.
1: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
0: V případě nouze je možné se obrátit na česká velvyslanectví nebo na nouzovou linku ministerstva. Na Šumperk zaútočili hackři. Terčem kybernetického útoku se stal městský úřad, který proto musel dočasně omezit svůj provoz. Jak píší Novinky.cz, o důležitá data ale radnice nepřišla. Na odstranění následků kyberútoku teď intenzivně pracují odborníci. Japonsko postihlo silné zemětřesení. Zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kyushu, kde dosáhlo síly více než 7 stupňů Richterovy škály. Tamní úřady v souvislosti s tím vydali varování před tsunami. A teď jdeme k nám do regionu.
2: Jak ušetřit tisíce na nájemném? Pardubice na podzim nabídnou dalších 13 menších startovacích bytů pro mladé do 30 let. Nájemné bude zvýhodněné, první 3 roky zaplatí nájemníci 80 korun za metr čtvereční a další 2 roky stovku. Žádosti budou moci zájemci podávat na přelomu září a října.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Ještě nám ty teploty ve východních Čechách o trošku povyskočí na 26 až 30 stupňů ve stínu. A k tomu budeme mít jasno až polojasno odpoledne.

úterý, pravé poledne, přeju nádherný den, začínají srdcovky na Hitrádiu a protože se k nám do Česka vrací tropy, tak mám pro vás hned na úvod letní srdcovku. Jo, tak doufám, že jste namazaný, protože tenhle hit vás okamžitě přesune na pláž, pod sluníčko, tak abyste se nespálili takhle kolem oběda. Představte si teď, jak ležíte na lehátku, ta pohodička, ten vzdoušek od moře, ten nádhera, trošku větříček, jo, sluníte se, anebo ještě líp, jak stojíte na okraji moře a nohy se vám boří do písku s každou další vlnou. Tohle je nádhera. A přesně tohle je ten pocit, který nám přinese hit z roku 2000. Je tady King Africa a jeden z největších letních hitů 21. století. Teď na Hitrádiu.

svátek bude. Možná to bylo třeba i před 20 lety ve Španělsku na Costa Brávě. Jo, Costa Brava. To bylo na začátku milénia snad nejoblíbenější místo na dovolenou. Žádný Chorvatsko, žádná Itálie, ale právě Španělsko, cesta autobusem, že jo, 24-hodinová. Prostě peklíčko trošku, ale stálo to za to. Tak schválně se zeptejte v práci kolegů, jestli tam byli taky. Loret de Mar, Malgrat de Mar, že jo, noční život, krásný pláže, skákání do vln, jo, taky jsme byli mladí. Bylo to fantastický. Costa Brava, páni. No, hele, když už vzpomínáme tady v srdcovkách na dovolenou ve Španělsku, zajímá mě vzpomínka na vaší nejoblíbenější, nezapomenutelnou dovolenou. Kolik vám bylo? Kde to bylo? Kde jste byli? S kým jste tam byli? Už je to třeba 20 let zpátky, nebo to bylo loni. Prostě to nejoblíbenější, nejkrásnější vaše místo pro letní dovolenou. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně do Itrádia. Pište zprávy, my si dáme další srdcovku. Tentokrát si dáme ódu na rodinu. Cranberries na Itrádiu a srdcovka číslo 2.

0: srdcovka na Hit Radio, kterou jste dneska možná ani nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Katy Perry a Kanye West, jejich společný duet z roku 2011. Těžko říct, jestli by i v současnosti šla Katy Perry s Westem do duetu, vzhledem ke všem jeho skandálům. Každopádně to se asi nedozvíme. Co se ale můžeme dozvědět, tak to jsou vaše vzpomínky na vaší nejlepší dovolenou, kterou jste kdy v životě zažili, protože je skvělý, jak nás hudba opravdu dokáže vrátit nejenom v čase, ale přímo na to naše nejoblíbenější místo. Jo? Ta úplně první srdcovka dneska, La Bomba od King Africa, tak ta nás vrátila do Španělska na Costa Bravu. A mám tady spoustu zpráv na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. Třeba tady Jirka z Turnova píše: čau Super Rádio, přesně si to trefil, bylo mi 6 let a byla to moje první dovolená. Španělsko, Costa Brava, nezapomenutelný. Úžasný i přes 24-hodinovou cestu autobusem. By the way, perfektně hrajete. Díky moc i za ten kompliment na závěr. Dneska, když člověk jede těch 24 hodin, jo, tak je to mnohem příjemnější cesta. Za prvý, ty moderní autobusy jsou úplně jinde, než to, čím jsme jezdili my tenkrát. Za druhý, tenkrát jsme neměli ty mobilní telefony, že jo, aby jsme se mohli koukat na filmy, na tabletu a tak podobně, takže byli jsme odkázaní na to, co nám vlastně jako pustil ten řidič. Pokud měl dobrou náladu, vůbec nám něco na té videokazetě potřeboval.

Abry, nádherný moře a hlavně teda taky 24-hodinová cesta. Byl to Brutus, ale hlavně teď dospělé děti byly ještě tenkrát malé srdíčka. To jsou taky krásné vzpomínky. Čau, no za mě nejlepší Turecko, jinak Řecko, Itálie, pohoda a teď opět třikrát po sobě Španělsko. S tím cestováním do Španělska dříve jsem měl pravdu na 100%, jednu jsme to jeli dokonce 28 hodin. Byly dva autobusy v sobě, je velká tragická nehoda. No, i to jsou vzpomínky. Zdraví Roman. Romane, díky. A já tady mám pro vás další srdcovku, už s číslem 4. Rok 1999, Armand van Helden, You Don't Know Me. Na hit.

0: kterou jsem pro vás připravil, ta další bude na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jinak samozřejmě Blondie, tak hlavní frontmanka Debbie Harry, neuvěřitelná dáma, neuvěřitelná. Mimochodem narodila se v roce, ve kterém bombardéry zaútočili na plzeňské vlakové nádraží a na chemický komplex v Záluží v Litvínově, tak

0: slyšet to, co máme rádi. Takže 777-937-777, napište mi váš nejoblíbenější hit, tu vaši srdcovku, já vám ji strašně rád. Už za chvíli tady na Hit Rádiu zahraju.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
2: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
1: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: CZ.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
0: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
0: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
2: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
0: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček? Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rádia.

0: Je 12 hodin 630 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář a před námi srdcovka na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali a také za vaše srdcovky, jsou to nádherný hity. Když to tady tak jako pročítám, tak vlastně jako každý ten hit by si chtěl dát na svoje výběrový CDčko. To už se asi teda taky dneska nedělá, ale kdysi dávno, tak jsme to dělávali. Pamatujete si, že jste měli svoje oblíbený CDčko? To byl neuvěřitelný myšmaš. V Německu by tomu řekli hudební Eintopf. Ale bylo tam přesně jenom ten náš výběr, ten náš životní soundtrack z té doby, který jsme žili. Tak když to tady tak pročítám, fakt není tady snad jediný hit. A to dokonce se tady objevili i Rammsteini, který bych si tam nedal. Máte skvělý vkus. Musím ale vybrat jenom jednu jedinou srdcovku, která je na vaše přání. No a tak dneska, protože to bylo takhle těžký, tak vybírám zprávu, která přišla úplně první. Ale úplně první. Byla od Ivči. A Ivča píše, ahoj Jirko, miluju Wonderland od Passion Fruit. A to je celý. Tak, když to miluješ, no tak tady to je. Srdcovka na přání. Jenom pro Ivču. Tak snad vám udělá radost. Takhle taky zní léto.

0: Zír na Hit Rádiu, chviličku před 12:15, naše srdcovky pomalu, ale jistě končí za chvíli. Ještě například Linkin Park, k tomu přidám taky Christinu Perry. A stihneme i Disturbed, mimochodem srdcovka na přání, ta už je taky za náma. Další bude opět zítra, díky ještě jednou za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777 a nebuďte smutní, máme před sebou ještě celý týden, tak třeba zítra na vás ta srdcovka na vaše přání vyjde. Budu držet palce, zkoušejte to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 srdcovky na Hit Rádiu.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: Vinicích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
9: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
8: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
9: A budou mít otevřeno?
8: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
9: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
2: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední pauzy. Kristina Perry, posloucháte Hit Radio. Za chvíli taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Chrudimi už by měla být došetřená nehoda auta s chodcem ve Škroupově ulici, jinak vy nám hlásíte opravdu všechno. A to je dobře. Třeba silničáře Urtyně v Podkrkonoší v pravém pruhu směr Trutnov Náchod. Další vaše info nám volejte na 801 1100.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
8: Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.

0: Technologie usnadňují i cestování. Třeba na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování nebo gastronomické zážitky. Víc ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
1: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
0: Více informací včetně seznamu zapojených míst najdou zájemci na www.návštěvnickákarta.cz. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité. Leží na evropském rozvodí a většina vody od nás odteče. Teď ještě pohled do regionu.
2: V Náchodě bude nová centrální hasičská stanice. Město a hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje podepsali memorandum o spolupráci. Stanice má být v Bělovsi u polských hranic. Moderní zázemí má zrychlit výjezdy hasičů a projekt se odhaduje na stovky milionů korun.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Ani kapka nespadne podle předpovědi ve východních Čechách, i když je někde oblačno, ale převážně sluníčko, bude do večera a teploty do 30 stupňů Celsia.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Pohodové úterní slunečné odpoledne přeju, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dneska máme 28. července, polovina prázdnin skoro pryč. Nicméně je to důležitý datum, pokud máte svou babičku, svýho dědečka, anebo už vy jste babička nebo dědeček, protože právě dneska je Mezinárodní den prarodičů. A co je ještě zajímavější, takže první mileniálové už teoreticky vlastně můžou být i prarodiče. Jací jsou a jací budou mileniálové jako dědečkové a babičky a můžeme jim tak vůbec říkat? Tak to řeknu za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.

Je 13 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 28. července a já se ptám, máte to štěstí, že ještě pořád tady máte svoji babičku nebo dědu? Tak jim zavolejte. Dneska je totiž Mezinárodní den prarodičů a co je zajímavý, tak je fakt, že se to pomalu, ale jestli začíná týkat i mileniálů, jo? První mileniálové už opravdu můžou mít svoje vnoučata. Mně to teda matematicky vychází pro ročníky 1983, tam už se to vlastně úplně v pohodě zvládnout dá. Takže pomalu nám vlastně přichází nová éra. A tak si říkáme, jací budou mileniálové jako prarodiče. No je to jednoduchý. Za prvý jim neříkejte babi a dědo, jo, tohle oslovení podle mě úplně vymizí. Budou mít Apple Watchky, budou počítat kroky, místo cukroví, tak vám pak budou nutit proteinové mafiny, budou vysvětlovat, že Harry Potter je klasika, stejně tak jako ti předtím mluvili o Vinetuovi. Vnouče pak dostane místo Lega zážitek, jdeme spolu na unikovku. Nostalgicky budou pouštět Eminema, Linkin Park, Britney, Coldplay a budou říkat, jo, tohle tenkrát byla hudba. No a taky navíc ještě babičky budou otravovat fňukáním, že matcha latte kdysi stálo pod stovku. Tak ještě jednou babičky, dědečkové, díky, že vás máme.

0: Enrique Iglesias na úterní odpoledne. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 23 minut. Viděli jste teď ceny benzínu? Asi určitě, že jo? Šlo to prostě nahoru. Šlo to nahoru, je to hrozný, nikdo s tím nic nedělá. Ale je tady vlastně jako šance, jak neplatit tolik. Nebo co tolik? Tady je šance, jak neplatit vůbec. My, Hit Radio, ti dáme plnou nádrž. A ne jednu. Ve hře je až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Jak na to? Stačí poslouchat v pátek mezi 12. a 15. hodinou Hit Radio a jakmile uslyšíte signál, volejte do studio. Já vám pak položím 10 rychlých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun, což teda znamená, že 10 správných odpovědí je 10 000 korun a to je naše dokonalá desítka. Kdyby náhodou vám to nevyšlo, že byste se nedovolali anebo byste nevěděli správné odpovědi, tak nebojte se, i tak pro vás máme možnost, jak neplatit tolik za benzín, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Když budete tankovat efektu, tak můžete se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr. S Orlen aplikací každé pondělí anebo s tank kartou Easy každý den. Ve Stop Café navíc ještě vás čekají taky osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu, aby to bylo příjemnější. Takže nezapomeňte v pátek tady u nás na Hit Radio v čase 12 až 15 dokonalá desítka s Orlenem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Je teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, dobrochladí se blíží.
6: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
5: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
6: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlabi.cz. Kablo Vrchlabí.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kupemeproparduby.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Kámo, já už to nevydržím.
11: Kámo, ten je velký.
10: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
11: Dík, fakt, kámoš.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
13: is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

úterní odpoledne, Alex Warren, 13 hodin a 35 minut, dneska v srdcovkách, který byly jako každý den ve 12 hodin, tak jsme vzpomínali na letní dovolenou na Costa Bravě, kterou prakticky každý z nás zažil, nebo většina z nás určitě. Schválně se poptejte v práci vašich kolegů, kamarádů, kdo všechno byl na začátku milénia na Costa Bravě, protože tenkrát tak to byla snad nejoblíbenější destinace všech jako Čechů, co se jezdilo. A dokonce tak jsem tady objevil zprávu na WhatsAppu Hitradia od Marcely, která mi vzala ještě do srdcovek, že v roce 2004, takže se opravdu jako najezdila hodně na Costa Bravo jako technický průvodce. Vždycky na té dovolené byl s náma nějaký delegát a vždycky byl i v tom autobuse. Absolutně nezávidím vám všem, kdo se tohle někdy dělali, protože mít tam účastníky zájezdu v opilí Čechy a 24 hodin navíc v tom autobuse, to je prostě jako, to musíte mít svatozář. No a právě Marcela tak psala, že jezdila v tomhle roce na Costa Bravo 25 hodin tam a za dalších 8 hodin se zase s jinou partou turistů vracela zpátky a že to takhle dělala pravidelně. Pokud byste teď jako si říkali, no tak jasně, za ty prachy to muselo být skvělý, tak pozor, píše mi, že z Prahy do Českých Budějovic, nebo respektive tady, jo, mohla jsem si dát ještě cestou domů z Prahy do Českých Budějovic, jasně, že končila v Praze a pak se vracela domů. Tak pozor, měla 1300 korun za tu cestu. 13, já vím, že to bylo v roce 2004, ale pořád to prostě jako vůbec za ty prachy jako nestálo, ne? Podle mě muselo být strašný. Ale věřím, že těch zážitků bude mít jako Marcela neuvěřitelný množství. Když už se teda bavíme o té letní dovolení,

pondělního večera. No a uslyšíte prostě ty největší letní hity, který si vybavíte, na který si vzpomenete, který jste zažili, na který jste tančili i s animátorama, jako třeba možná i na té Costa Bravě začátkem milénia vás naučili tehdejší a tamní animátoři tenhle ten legendární taneček. Rok 2002, Last Ketchup na Hit Rádiu.

0: Ashley Adams na Hit Radio s hitem Legendary, 3:15. Dneska nezapomeňte opět dál poslouchat Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou. Opět vás čeká náš speciální pořad, 3-hodinový pořad, kdy uslyšíte legendární hity, který jste třeba možná ani 30 let neslyšeli. Koho ale velmi dobře znáte, tak to jsou například skupina Mirai, mám pro vás připravený hit dokola. No a zároveň do 14. hodiny, než budou další nejnovější zprávy a pochopitelně také aktuální informace z dopravy, tak stihneme ještě například Dašu a nebude chybět ani Ed Sheeran. Tak zůstaňte s námi, zůstaňte si trádejen.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by

0: když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
1: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
2: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
2: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: ¡Atención!

prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: právě teď. Před námi nejnovější zprávy. Jestli se chystáte během nadcházejících několika dní nebo víkendu do Krkonoš na výlet, když bude takhle krásně, tak jenom pozor, jsou tam kvůli počasí přísnější pravidla. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku ve zprávách, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Mám tady aktuální nehodu z Náchodska. Volali jste nám, že v Novém Městě nadmetují. Došlo ke srážce dvou dodávek, ale když zpomalíte, dá se prý projet. Tak díky za tohle info a další můžete volat na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Hi, it's me, Rita Ora.
13: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa. Hi, it's me, Rita Ora.
13: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa.
14: S Vianney k letním zážitkům pro

0: Národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to uvedl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají. Někde je dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek. Prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. Potvrzuje to také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
1: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
0: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, ale naopak o odbyt nouzy nemají. A teď se podíváme k nám do regionu.
2: O této nehodě jsme vám na Černé hoře říkali. Ukázalo se, že návrat z dovolené v Turecku skončil tragédií pro mladou rodinu. Při srážce osobního auta s kamionem u Litomyšle zemřel včera otec a jeho 6letý syn. Matka utrpěla velmi vážná poranění a podle rodiny je v komatu. Tak na cestách opatrně.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: S lehkostí jsme se ve východních Čechách dostali nad 20 stupňů Celsia. 30 bude odpolední maximum a čekáme jasno až polojasno. Zítra až 34 stupňů ve stínu.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, zítra navíc snad asi uhoříme venku, tak si to ještě dneska užijte, máme to asi 630 stupňů Celsia, je to mazec. Každopádně pořád nám nebude takový horko, jako je jednomu miliardářovi z Koreje, protože ten dostal nejdražší účet za svobodu na světě. Říká se tomu rozvod století a své ex-manželce musí vyplatit 23 miliard korun v hotovosti. Tady není umění dobře se vdát, tady je umění lépe se rozvést ještě teda, tak jako klobouk dolů. Za chviličku pravda nebo bullshit a dneska to opět bude o rodinných vztazích. Teď Sunrise Avenue, Hollywood Hills, tak ještě jednou pohodové slunečné odpoledne.

0: Express Avenue Hollywood Hills, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne a tak nás čeká další průzkum, který
1: vědci
0: dali dohromady. A dnešní téma je, že vědci nám tvrdí, a teď je to velmi vysoké číslo, že dělání si srandy z partnerky redukuje mužův stres až o 90%. To možný nebo ne? Že když prostě pánové jako přijdeme domů a teď si prostě jako uděláme legraci s naší paní, tak najednou jsme víc v pohodě, jo? Pak si lehneme na gauč, že jo? Říkáme si, tyjo, to je vlastně jako docela hezký den. Je pravda, že já k tomu dodávám, že ano, asi takový to popichování, poštichování, dělání si legrace jeden z druhýho, asi to snižuje náš stres. To určitě. Co o 90%? Možná o 95%. Ale taky nám to o 90% zkracuje život. Blbý fóry. Takže to je jako... Tady ty misky vah, ty jsou jako v rovnováze, no. Blbý fór, je tam pánvička a člověk je na vozíčku. Takže myslíte si, že...
1: Vědci.
0: V tomhle mají pravdu, že doopravdy, tak mužův stres, tak se až o 90% může snížit, když si udělá legraci ze své paní. Dejte vědět, a jak to máte vy doma? Pošťuchujete se, popichujete se, děláte si srandu jeden z druhýho, anebo dámy prostě jenom ten váš má stejně blbý humor jako každý jiný chlap. 777 937 777 WhatsApp Rádia. Pište, volejte hlasovky.

0: Hornbach na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady řešíme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že chlapům klesne stres až o 90%, když si může doma udělat srandu ze své paní. Pánové, opravdu to tak máte, že když si prostě můžete udělat nějaký nejapnej žrtíček, tak se najednou cítíte víc v klidu? Mě spíš zajímá, jak to máte ale vy doma, jestli žijete v takovém tom harmonickém vztahu, kdy si skoro až vykáte, chodíte kolem sebe po špičkách, anebo naopak prostě do sebe rejete, kočkujete se, popichujete se, a jestli je tam o to víc takový ty pozitivní energie, a naopak jestli je to jako Itálie, jo? Ono je to taky docela tenkej led, zejména ty naše fóry. Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Čau rádio, my jsme s manželkou spolu už 42 let a kočkujeme se pořád a je to hezké. Dobrý, další zpráva. Čau rádio, no je. Bez pošťuchování by to ani nebylo ono. Rejeme do sebe každý den, no a když vyhrávám a chlap už mi na to nemá co říct, tak řekne, že jsem trubka a prostě jedeme dál. Tak pěkný den. Děkuju za zprávu. Tohle je taky vlastně pravda. Markéta tady píše, že záleží, v jakém rozpoložení se daná žena nachází. No ale tak to my chlapi nemáme šanci poznat, jo? V jakém rozpoložení se momentálně nacházíte. To je jako, jestli existuje nějaký chlap, který by tohle dokázal jako poznat, v jakém rozpoložení, v jakých emocích se manželka nachází ještě dřív, než mu to sama řekne, tak klobouk dolů, začal bych věřit i na zázraky. Každopádně teda Markéta píše, že někdy se teda jako daná žena přidá a popichujou se oba dva. A jindy by ho zase nejraději poslala do háje. Obecně si myslím, že jsou ženy často hromosvodem špatné nálady vlastních mužů. A pak dochází už spíš k hádce. Zdraví Market. To, že jste hromosvodem špatné nálady vlastních mužů, na tom možná něco bude. Ale myslím si, že obráceně to funguje taky tak. Čau Jirko, tak s tím musím souhlasit, protože můj muž si ze mě dělá srandu permanentně a strašně se u toho baví. Když už vidí, že mi tečou nervy, tak nastoupí jeho, už si se uklidnila, a to mi doleždou slova i vztek. Naštěstí je to takový zdravý škádlení. Zdraví Monča. Monča, taky děkuju za tuhle zprávu, no a posílejte dál vaše zkušenosti z domova, ze života. 777 937 777.

0: můžete slyšet živě v naprosto výjimečném a jedinečném koncertu už za týden, přesně za 10 dní, a to v Praze na Letenské pláni. Marek Ztracený, budete u toho, my Hit Radio taky.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Teď ale zpátky k našemu zásadnímu tématu. Jestli je pravda, když
1: vědci
0: tvrdí, že mužům klesne stres o 90%, když si může doma dělat srandu ze své paní. Tak v tom se asi shodneme, že ano, rozhodně, uleví se nám. Ovšem chviličku na to, když ten for je až moc blbej, tak nám ten stres v rámci jojo efektu může vyletět dvojnásobně, takže jenom bacha na to. Jinak, co se týká vašich životních zkušeností, tak vesměs mi píšete, že je pravda, že když doma si ze sebe umíte navzájem udělat legraci, tak si ani nemusíte říkat, jak moc se máte rádi, protože tohle je přesně takový ten důkaz lásky. No a pak se tady ještě našla jedna zpráva, teď ji tady hledám, někde jsem ji tady viděl. Nevidím. No, těch zpráv je strašně moc, ale to bylo jako zásadní, protože tam bylo, že mu klesl stres až o 100%. Jo, tady už to vidím. Čau. Mě klesl stres s mojí paní o 100%. Rozvod se podařil. Dobrý, tak jo. Tak to je zase na úplně jiné téma. Každopádně v tomhle si teda asi jako shodneme, že pokud si umíte jeden z druhého udělat legraci a ten druhý se zbytečně moc často za to neuráží a umí vám to oplatit, tak ten vztah je asi jako šťastnější. Nebo šťastnější je možná silný slovo, ale může třeba vydržet díl. A
1: vědci
0: mají pravdu, že i chlapům se opravdu může ulevit od těžkého dne v práci, když přijde domů, a může si trošičku rejpnout do své paní. Tak dámy, děkujeme za to, že jste naším hromosvodem a že ten náš blbý humor občas vydržíte.
2: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun, včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
3: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
4: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
5: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinc.
7: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
8: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
7: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
8: A budou mít otevřeno?
7: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
8: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

David Guetta na Hit Radio. 5:05, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář a přišla mi zpráva na WhatsApp od Tomáše, který píše: čau, jsem single. Velmi rád bych si našel paní, ze který bych si mohl dělat legraci. Jak mám ale na prvním rande, nebo ideálně, poznat, že má žena smysl pro humor? Existuje na to nějaký obecný recept? Díky moc za radu. Co by se na to dalo říct? Rada, jak poznat, jestli má žena smysl pro humor. Jednoduchý, asi. Jak poznáte, že má vaše paní smysl pro humor? Až bude mít fakt blbou náladu, bude nervní, bude protivná, nebude s ní řeč, budete kolem ní muset chodit po špičkách, fakt jako, bude hodně nervní. Tak se jí zkuste zeptat, jestli to není třeba tím, že stloustla. Odpověď poznáte sami, jestli má smysl pro humor. Pokud to přežijete. Bon Jovi, keep the faith.

0: Fajn na Hitrádiu, chviličku před 3:15, pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a s ní také start naší odpolední show na Hitrádiu. Opět spoustu informací z regionu, spousta legrace, a to až do 18. hodiny, takže dál určitě zůstaňte s Hitrádiem. Já jsem Jirka Plnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, ať už na dovolený, anebo v práci. Zítra se na vás znovu budu těšit v pravé poledne, kdy ve 12 hodin nám začnou srdcovky. No a hlavně po druhé hodině odpolední, tak si dáme naši oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslů. Na to se těším moc, takže i zítra bude o zábavu postaráno. Tak dál zůstaňte s Hitrádiem, mějte fajn den.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jako kozy na silnici?
3: Ano, normálně jsem to objela. Jela jsem zrovna na nechty.
2: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
4: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
3: No, to jsem.
4: Vyhráváte plnou nádrž od Hitrádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.

0: na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Rázkův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jrázkůvhronov.eu.
7: Už tam bude, nech toho.
8: Naději už tam bude.
7: Přestaň, štím mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na trase z Kutné Hory na Pardubice za Spitovicemi. Tady se střetlo osobní auto s nákladním, tak počítejte s omezením. A potom ještě dopravní nehoda auta s nákladním částečně překáží na silnici 35 před Mohelnicí směrem z Moravské Třebové. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na v-mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny v-martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio Černá Hora.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pozor na falešné SMSky o televizních poplatcích. Podvodníci se vydávají za Českou televizi a pod hrozbou přirážky 10 000 korun lákají z lidí osobní i platební údaje. Česká televize ale upozorňuje, že dluhy ani výzvy k úhradě přes SMSky neposílají. Vidět na vlastní oči dvojnásobného olympijského vítěze můžete, a to ve sportovním parku Pardubice, který v parku na Špici začíná už tuhle sobotu. Oblíbená devítidenní akce přiláká podle Pavla Stary sportovní osobnosti.
6: Taky letos ve sportovním parku přivítáme známé osobnosti. Dneska už víme, že to bude Lukáš Krpálek, pohár mistrů ukáží. Ve sportovním parku přivítáme známé osobnosti. Dneska už víme, že to bude Lukáš Krpálek, pohár mistrů ukáží hokejisté Dynama, stříbrný

0: 2028. Hradecká rodačka, tenistka Katka Siniaková se přihlásila do smíšeného deblu na US Open, a to s Britem Henry Pettenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Dvojice vytvořili mimo jiných taky Arina Sabalenková s Novakem Djokovicem a nebo Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem. Léto je zpátky, teploty nám nahrávají na naší letní jízdu Hitrádia Černá Hora. Zítra pojedeme s týmem na koupaliště do Třebechovic a potom do kempu na Rozkoš, ve čtvrtek odpoledne na Hradeckou Flošnu a potom se přesuneme naproti na fanzónu fotbalu. Teploty ryze letní, 29 až 35 stupňů dneska, zítra ještě o pár stupňů víc a máme slíbenou jasnou až polojasnou oblohu.
1: Hitrádio Černá Hora.
2: Děkujeme Hance za vyčerpávající informace i o letní jízdě. Každopádně startuje úterní odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný a dneska vám budeme rozdávat vstupenky na Štěpána Kozuba.
3: Dobrý den, vinčuje.

0: Lady Gaga, abrakarabra, ladies and gentlemen, startuje úterní odpolední show s Petrem Ticháčkem, Ondrou Novotným.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: A už zítra to bude pořádný šplouchanec. Počasí nám přeje, bude krásně, bude teplo, takže zítra vyrážíme na letní jízdu.
2: A jedeme za vámi do Třebechovic pod Orebem a potom jedeme do autokempu Rozkoš. Pokud se nepletu, je to vlastně nové místo, tam jsme ano. S letní jízdou nikdy ještě nebyli, nebo dlouhé roky už jsme tam nebyli a víme o tom, že tam je kupa kempařů, kteří jsou natěšení na to, až tam přivezeme zábavu z Hitrádia Černá Hora.
0: Je to pravda, doplním ještě, že ve čtvrtek vyrážíme na Flošnu do Hradce Králové, takže věříme, že to bude úplně plný, že budete okupovat tato koupaliště, zítra Třebechovice, potom teda Rozkoš ve čtvrtek Flošna Hradec Králové. A zase máme plnou korbu, hele, zásob, máme plnou korbu zábavy, dobré nálady, samozřejmě spoustu cen, takže zítra se na nás těšte, milí přátelé.
2: Spoustu cen máme totiž letos v rámci letní jízdy hnedka několik nových partnerů a těšíme se, že se budeme moct vám rozdat.
0: Přesně tak. Už jsme pomalu napumpovali bumperbowly, hele, to je stejně neskutečný, čoče, my tam přijedeme, všichni se sešrotějí a chtějí to vyzkoušet, ty velký nafukovací koule.
2: Ty jsi to zkoušel, víš, že máš tu bouli na hlavě dneska.
0: Já jsem to zkoušel, no, jsem to testoval, jestli to ještě furt drží. A je to OK, je to v cajku. Takže zítra naposledy, ještě jednou, zítra odpoledne od 14. hodiny koupaliště Třebechovice, potom se přesuneme na nové premiérové místo, na Rozkoš a čtvrtek Flošna.
2: Kompletní informace také u nás na webu hitradiochernahora.cz.
1: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a teď vás pošleme na výjimečný večer, kde budete střídavě utírat slzy dojetím a zřebit se jak blázni.
1: Štěpán Kozub a Jirka Krhut totiž hrají už tuhletu sobotu na Štěrbově vile, to je u přehrady Les Království, ano. Unikátní nádherné místo a my pro vás máme na tehle vyprodaný koncert dvě poslední stupenky.
0: Ano, bouknu si do stolu a já to musím podtrhnout, hodit tam pět vykřičníků, protože je to úplně vyprodaný. Není jediná vstupenka a my jsme tady vydulovali s pana organizátora Michala dvě exkluzivní stupenky na tady to exkluzivní vystoupení. No a samozřejmě vaším klíčem je nám napsat k nám na WhatsApp 601-292-464. Opomínám ještě jednou číslo. 601-292-464 a teď pozor.
1: Pozor. Štěpán Kozub, Ostrava, Tři tygři a podobně.
0: Jasně.
1: A my po vás chceme, abyste nám na náš WhatsApp napsali po ostravsky, že chcete na Štěpána Kozuba na Štěrbovu vilu, nebo že se těšíte na jeho koncert. Prostě napište nám, jak by to napsal správný Ostravák.
0: Přesně v ostravštině. My jsme východočeši, my prd ostravsky, necháme to na vás, takže ještě jednou napište v ostravštině k nám na WhatsApp, že chcete prostě vstupenky na Štěpána Kozuba.
1: My víme totiž, že ten koncert bude jenom hezký.
0: Ne, paněk pičo.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví. Vrchlabí.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: tak všechno mám.
1: I kapela Poetika vystoupí tento víkend v Hostinem na Porcinkuli vedle No Name, Děry Mládka, Illegal Band. My se tam uvidíme na hlavní stage, těšíme se na vás. Odpolední show Hit Radio Černá Hora a představte si, že v Kolumbii mají policisté tak super protidrogového psa, že na něj mafiáni vypsali skoro 2 milionovou odměnu. Je to, hele, tady ten šikovný chlupáč je fenka německého ovčáka Sombra a má tak vypracovaný čich, že vyčuchala tuny kokainu a připravila místní kartel o miliony dolarů. No a kluci už to nevydrželi a ta reakce těch bosových dílerů prostě byla celkem jako jasná, svérázná. Vypsali na její hlavu skoro 2 mega.
2: Ty krása.
1: Nevím na to, co by český punťa, ale tohle je teda docela vtipný.
2: Nebo Alík ze Seznamu třeba.
1: Nebo Bobik.
2: Bobika. No hele, takhle, vyčmuchal tuny kokainu je hezká věta a je zvláštní teda, že když vyčmuchal, takže se vždycky něco ztratí, no. Tak jestli náhodou v tom ještě není nějaký další zakopaný pes, rozumíš? Jestli náhodou to není kvůli tomu, že tomu psovi to prostě trošku chutná, no.
1: Jakože vyčuchal kilometrovou lajnu.
2: No, chlapi, hele, tak jak se domluvíme?
1: Co by asi čuchala tady u nás? V Česku.
2: No, tak to by byly raději nevědět možná.
1: Možná nějaký klobásy a uzený.
2: Jo, tak to jo.
1: Přesně.
2: Od pana, jak se jmenoval ten legendární řezník z té jedné pohádky? Pan Jitrnička? Ne.
1: Počkej, ne.
2: No, teď to vypadlo.
1: Ježiši Maria. Počkej, napište nám to na WhatsApp. Je! Yeah. Přesně, jak se jmenoval? Takovej ten umaštěn, no. Takovej ten...
2: Jo, nevím, já se úplně, hele, kdybys mě zbudil v půlnoci, hned ti to řeknu.
1: Krkovička,
2: ano, jo.
1: Tenhle vstup by měl 3 minuty do té doby, dokud bychom to neuhádli. A víš, kdo nám pomohl? Gigi D'Agostino.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme, Gigi.

0: Nevím tady, jestli Beyoncé pije víno.
1: Určitě.
0: Myslíš? Nebo pivo? No asi víno. Nebo nějaký koktejly? A nebo že by nepila vůbec. Každopádně Beyoncé na Hudbě na Vinicích nevystoupí, ale těch kapel, co tam vystoupí, je teda řádka. A mě tak napadá, člověče, já jsem se tě nikdy nezeptal, kdyby si ty měl výběr, nebo na výběr, tak na kterou kapelu či interpreta či interpretku by si vyrazil?
1: Výběr z Bobulí. Já bych šel na ty Trost diskotéko, svůj tady Kuba Prachař
0: ten Maxián.
1: No, mě to zajímá, já jsem to nikdy naživo neviděl, líbí se mi to, když to vidím na nějakém videu. Naživo bych si to dal.
0: To mě napadá rychlá paralela, že na Štěrbovce kluci vystoupí, taky tuším, že na podzim a bylo to luxusní, bylo to vždycky vtipný, jenomže rozdáváme vstupenky na Štěpána Kuzuba. To jsem zamotal dvě věci. Zpátky, Hudba na Vinicích, spousta kapel a my pro vás máme univerzální dvě vstupenky.
1: Můžete si o ně zahrát u nás na Facebooku a na Instagramu, najdete nás tam jako Hit Radio Černá Hora a my jsme vlastně jakoby řekli Trost diskotékos, jo, ale vy můžete vybírat skupy dalších. Olympic, Queenie, David Koller, MiG-21, Vohnouti, Marie Rotrová. Jako já bych ještě šel třeba na Horký žeslíže, já mám rád takový ten slovenský rock.
0: Mala žužužu. Miluju Horký žeslíže. No tak jo, takže hoďte čumendu k nám na sociální sítě a vyhrávejte dvě vstupenky na Hudbu na Vinicích. Když se podíváte Hudba na Vinicích.cz, tak si vyberete nejenom tu kapelu, ale i místo.
1: Havaroval gádžo na jave, kdo tě líbe, když ne já.
2: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun, včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
1: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do Vrchlabí se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovy hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno.
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky pro děti, babičky i dědečky.
5: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: sítí. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Tak co, Klára?
3: Kámo, vadí, že je malej.
2: Malej? A řešíš to nějak?
3: Ne, na to je moc malej.
2: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
5: Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Jsem si vzpomněl, jak Tomáš Klus to zase rozjel na Hradech pod Kuňkou. No, tohle byl Tomáš Klus, pocity za 2:16. Nejlepší dopravní servis na východě, a pozor, máme tady požehnání dopravních nehod. V Pardubicích na Sukově třídě u křižovatky s Hradeckou došlo ke střetu trolejbusu s cyklistou. Na místě jsou záchranáři a provoz je částečně omezený, takže pozor v Pardubicích. Hradec Králové ve Střelecké ulici u křižovatky s Gočárovou třídou tady blokuje provoz porouchané auto, i tady pozor na zdržení. Potom přeletíme na Orlicko Ústecko na trase z Vlčovic do Mladkova, došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, tady se projíždí jedním jízdním pruhem, a potom před Ječínem, před Jičínem směrem z Poděbrad, tady se srazila dvě osobní auta, nehoda je se zraněním, i tady se zdržíte v obou směrech, panečku. Takže pevný nervy, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept, chytře vymyšleno pro život. Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. Senát ji projedná zítra. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoročně

0: průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
1: Příručka je určena hlavně začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Zájezdy ve Středomoří nejsou v ohrožení kvůli ničivým požárům. Uvedli to cestovní kanceláře s tím, že místa, kde Češi tráví dovolenou, nejsou přímo zasažena přírodními katastrofami. Kromě Francie a Španělska v Evropě s požáry bojují také v Itálii a Řecku.
2: Mám pro vás jednoduché sdělení, bude pořádný pařák. Tak.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Vy si užíváte úterní odpolední show s Petrem Ticháčkem, Ondrou Novotným a tuto hodinku vám budeme věnovat dvě exkluzivní vstupenky.
4: Ano, my po vás chceme, abyste nám napsali, jak byste se chtěli jako pozvat na koncert Štěpána Kozuba, který vystoupí na Štěrbově vile. Potřebujeme, abyste nám po ostravsky to napsali na 601 292 464.

0: Tedy svým Lose Control. Zase mě běhám ráz po zádech. S vámi Hit Radio Černá Hora, 10 minut po 16. Je tady odpolední show. A jestli hledáte ideální program pro celou rodinu, od soboty 1. do neděle 9. srpna se Pardubický park na Špici promění v obří sportovní městečko. 10. ročník sportovního parku Pardubice samozřejmě láká na desítky sportů, na souši i ve vodě.
1: No a bude se slavit výročí tedy 10. a to třeba i s aplikací do telefonu, tak abyste přehledně měli všechny informace, i ty aktuální, třeba které reagují na aktuální počasí. No a není to jenom o tom sportu, je to i o doprovodném programu, že jo, bar vám neutečeš, když běžíte a hází se na vás ty barvy, to všichni známe, je to sranda. Bude tady taky třeba pardubické Dynamo vystavovat svůj pohár a ve středu dorazí dvojnásobný olympijský medailista Lukáš Krpálek.
0: Já jsem slyšel, že si to s ním chceš rozdat, že uděláš rozhovůrek a že potom ho prej skolíš. Ty jsi taky dělal čudo, že jo?
1: Jakoby takhle. Trénuji na to už jakoby dva dny dobrý.
0: Ale vypadáš, jsi roztrénovaný, to bude dobrý.
1: Chci se za ním zajet podívat, prostě, je to sympaťák.
0: Určitě. Jenom ještě musím podotknout, že my zítra vyrážíme na letní jízdu Třebechovice Rozkoš a ve čtvrtek na Plošnu do Hradce Králové a tam budeme rozdávat i vlezenky, to znamená ty permice, abyste měli zdarma do sportovního parku.
1: sportovnipark.cz, tam máte kompletní informace, taky fotky, jak to třeba vypadalo loňské ročníky a Hit Radio Černá Hora bude znovu u toho, to je důležité podotknout.
0: Je to tak a před námi další muzika, klidně k vaší sportovní aktivitě. Tady jsou One Republic, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Evička a Miraj, vzpomenej si na Hitrádiu Černá Hora. No, pokud v sobě probudíte Ostravaka, tak můžete vyhrát vstupenky na Štěpána Kozuba na Štěrbovku tuto sobotu.
1: Zůstáváme, že jo? Eva Farná Třinec, Miraj Frýdek Místek, vidíš. Štěpán Kozub Ostrava, takže zůstáváme v Moravskoslezském kraji a my po vás chceme, abyste nám po ostravsky napsali, že chcete na Štěpána, kde bude sranda jak cip, jak napsala jedna posluchačka.
0: Tady se to vtipně množí, tady Monča napsala, jsem rodinná Ostravačka, ale už roky žiju ve středních Čechách, nicméně vím, že každý Ostravák mluví rychle, krátce a tvrdě, prostě. Takže Ostravák, který by chtěl vstupenky na nějakou akci, by řekl jednoduše, to je teda sprostý, já nevím.
1: No pojď, ono to vlastně v Ostravě, to slovíčko na čtyři písmena, kde je uprostřed měkké i a potom č, není sprostý.
0: No tady je uprostřed to tvrdý i, že jo, navalistky pi. Čo? No. Tak, ano. Ano, s tvrdým samozřejmě. Tak jo, děkujeme, že nám, že nás zasobujete celkem vtipným a komentářem. Připomínáme ještě jednou, máte na to posledních pár minut, napište nám po ostravsku. Jak byste chtěli na Štěpána Kozuba tuto sobotu na vyprodaný koncert na Štěrbovku?
1: Tak šup do tego a hrajte s námi.
0: Ještě číslo ty.
1: Číslo, jo. 601-292-464. Já jsem to jako řekl i pro Čechy, jo.
0: Jasný.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
8: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomeň.
1: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
2: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
2: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jsme po vás chtěli, abyste nám napsali po ostravsky, že na ten koncert chcete. Tak bylo vás fakt hodně, museli jsme vybrat. Zkusíme tedy zavolat Kačce. Pojďme do toho.
1: Šofránková, prosím.
2: Tady ostravská stanica. Kačenko, ahoj.
1: Ahoj.
2: Kateřino, ty jsi nám napsala celkem vtipný vzkaz po ostravsku. Jak bys chtěla na Štěpána, tak prosím tě, když to, pojď nám to říct, pamatuj si to?
1: Ne, vůbec. Já jsem to psala, zastavila jsem, když jsem jela z práce. Psala jsem to na zastávce autobusu, vůbec nevím, co jsem tam psala. Hele, že by mohla být prča, jsem psala něco takového.
2: No, ano, ano, pozor, ale nás překvapilo, jak to bylo opravdu ostravské, a teda, že jsi to psala takhle za pochodu, tak to si jako dobrá. Hele, já ti to přečtu, a když nám to aspoň trošku jako vyakcentuješ do ostravsky, tak k těm vstupenkám máš i písničku. Chcu na koncerta Kozuba s Krhutom, ba maj oba hlas jak cip, a i prča by mohla být však.
1: A i prča by mohla být však.
2: Od
1: Pardubic.
0: No, ale to je kousek.
2: Ostravská Pardubačka.
0: Ostravská Pardubačka, to je pravda. No tak my to asi nebudeme zdržovat, jenom potřebujeme po tobě nějaký jako trošku ten slang. Tak,
2: Řekni, Petře Ondro, máte hlas jak cip.
1: Petře Ondro, máte hlas jak cip.
0: Petře, ty jsi snad větší cip než Ondra.
2: Ty jsi taky cip. Dobrý, Kačenko, výborná práce, děkujeme.
1: Děkuji.
2: A máme pro tebe naprosto luxusní zprávu jak cip. Ty vyhráváš dvě stupenky na, to už mluvím po italsku, ne, že jsem prdlej.
0: Bo ty si na sobotu nic neplánuj.
2: Přesně.
0: Pojedeš na Štěrbovu vilu.
1: No krásný, děkuji moc.
2: Jo, vyhráváš stupenky na naprosto vyprodaný koncert, protože je tam úplně narváno. Nikdo se tam nedostane, jenom ty za tvůj ostravský příspěvek.
0: A někdo ještě, jo, ten, kdo si koupil stupenky, tak se
2: tak jasně samozřejmě, tak to nekáš, Ondro. Kačko, měj se krásně, užij si to.
1: Děkuji.
2: A potkáme se někde na Ostravě třeba.
1: Dobře, mějte se, děkuji moc.

0: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a pozor, teď našponujte svý chuťový pohár. Dneska je světový den mléčné čokolády.
1: Mňam!
0: Mňam! Podle statistik český průměrný Čech spořádá přes 5 kilo čokolády ročně.
1: Takže pokud... denně už, ty.
0: No takhle, dnes proč ne dneska?
1: To pokud, si myslím... pokud máš nervy, tak klidně i denně, podle mě. Mléčná čokoláda... Mléčná čokoláda, dobrá, ale...
0: Mléčná, já bych to nerozevíral, pokud plánujete držet dneska dietu, vyprdněte se na to, dejte si čokošku, ať máte prostě pořádný úterek.
1: S takovýma velkýma oříškama ještě. Já bych řekl klidně i značku mé oblíbené čokolády, ale nechci dělat jako reklamu.
0: Tak tu Milku řekni.
1: Viď? Já jsem si říkal, že bych klidně tu studentskou pečeť jako zmínil.
0: Přesně tak. A k tomu hodíme muziku. Pozor, čínský víno.
1: No vidíš.
0: To se hodí, to se hodí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
9: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
10: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
9: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
10: A budou mít otevřeno?
9: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
10: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Tak to kecáš!
13: No kejco! Kámoš má ještě větší.
12: A co na to jeho holka?
13: Našla si jinýho, ten má malej.
12: No jo, zlatej malej.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
15: Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: S vámi Hit Radio Černá Hora, pěkné odpoledne za 2:17. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní mezi Sezemicemi a Pardubicemi před Staročernským. Tak tady havarovala dodávka. Počítejte se zdržením. Pardubice, Suková třída, ukřižovatky s Radeckou. Tady asi hodinu a půl zpátky došlo ke střetu trolejbusu s cyklistou. Tady je stále provoz částečně omezený. No a před Jičínem směrem z Poděbrad, tady se srazila dvě osobní auta. Tady se stále zdržíte v obou směrech. Takže šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu. Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
3: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Digitální agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladu kolaboval. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách. Ve čtvrtek a v pátek už na většině našeho území s výjimkou hor. V některých oblastech dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Minimálně 50 zraněných a jednu oběť si vyžádalo dnešní zemětřesení v Japonsku. Jak už od nás víte, na ostrově Kjušu naměřili otřesy o síle přes 7 stupňů Richterovy stupnice. Škody na majetku jsou obrovské, stejně tak problémy v dopravě a energetice. Fotbal v Anglii bude testovat novinku. Půjde o pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže od nové sezóny.
0: Před námi jsou horké dny, zítra až 32 stupňů Celsia, ale nebojte se, když vyrazíte k nám na letní jízdu do Třebechovic a potom na Rozkoš a ve čtvrtek do Hradce na Flošnu, tak se tam geniálně schladíte, že pane kolego?
4: Ano.
2: Hit Radio Černá Hora.
4: Pařáky teprve přijdou, chtělo by to nějaký výmysl jak na to, jak se z toho jako nezbláznit.
0: My máme pár tipů.
4: Jo. Teprve přijdou, chtělo by to nějaký výmysl jak na to, jak se z toho jako nezbláznit.
0: My máme pár tipů.
4: Jo.

0: Linkin Park. Na Hit Rádiu Černá Hora užíváte si úterní odpolední show s Petrem a Ondrou. Zatímco se na D11 u polských hranic staví ten obří most a my se všichni těšíme, až D11, všechny dálnice v Česku budou hotový, tak v Rakousku, pozor, se aktuálně buduje brennenský úpatní tunel, což bude po dokončení nejdelší pozemní železniční tunel na světě. Na světě, kamaráde.
1: Kolik má?
0: Dohromady bude měřit 64 kilometrů, poněvadž se napojí na železniční tunel u vjezdu do Innsbrucku, tady koukám. Mm-hmm. A zajímavý je, že v roce 2025, to znamená minulý rok, dělníci úspěšně prorazili propojovací průzkumnou štolu mezi Rakouskem a Itálií, což je naprosto historický milník celé stavby. Já jsem tady viděl nějaký fotky a teda jsem z toho úplně unešen, protože to bude obří a hlavně do téhletý doby se jezdí takovýma serpentínkama na těch horách.
1: To tak bejvá většinou.
0: No, zase teda přijdem o ten výhled, ale bude to švih.
1: Hele, já jsem si tady v rychlosti zadal jenom do navigace, jo. Ty jsi říkal 64 kilometrů dlouhý tunel, tak třeba z Hradce do Trutnova je to 50 kilometrů. To znamená, že ty sjedeš někde pod Bílou věží a vyjedeš normálně v peci u toho, u Lanovky na Sněžku.
0: Přesně.
1: To je šílený, ale.
0: Je to ty voko. No, těšíme se na to, bude to krásný.
1: No, bude to krásný, ale nechtěl bych to stavět teda. To bych se bál.
0: Já už tě vidím tam s tou přilbou. Já jsem Ondra, lopatou, s krumpáčem.
2: Už jenom 63 kilometrů a je to.
0: Přesně, Ingráček Ondra.
1: Bořek Stavitel Petr Ticháček.

0: Hit Rádiu Černá Hora, odpolední show v plný palbě, no a polovina odpolední show vystartuje opět po pár týdnech letní jízdu zítra, no a druhá polovina ve čtvrtek.
1: Konkrétně Petr Ticháček jede zítra do Třebechovic pod Orebem.
0: Do koupaliště.
1: Ano.
0: Chceme říct.
1: A do autokempu Rozkoš.
0: Ano.
1: U České Skalice.
0: Je to tak.
1: Tam jsme ještě nikdy nebyli, těšíme se na tuhletu premiéru. A já jedu ve čtvrtek na koupaliště Flošna v Hradci Králové. Zkrátka budou to nabité odpoledne v množném čísle zítra Rádiem Černá Hora.
0: Těšíme se na vás, doražte, ať si spolu trošku zalumpačíme v našich bumperbolových koutích.
2: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
0: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce.

0: 1. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kupemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
8: Plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Kapela Kryštof, Půlnoční hřích. Teď já přemýšlím nad nějakým půlnočním hříchu.
1: Nevyčistit si zuby třeba.
0: A nebo že se probudíš a dáš si klobásu.
1: Pivo. A cibuli.
0: A nebo tatranku.
1: Hezky to by byl hřích, pane.
0: Ano. Čeká nás žhavý týden, budou čtyřicítky. A pozor, máme tady pro vás pár tipů, které by mohli zabrat, až nebudete, nedej bože, v noci spát.
1: No tak to se hodí, asi možná úplně všem, tak pojďme do toho.
0: Hele, mrazáková terapie. Strčte si to pyžamo do mrazáku, hned vedle mraženýho hrášku.
1: Nekecej, to jako může pomoct, jo?
0: No jasně.
1: Hele, já jsem zrovna dneska četl, že v Japonsku nějaká firma vynalezla normálně chladící budky. Představ si telefonní budku v Česku, jak vymizely už od nás, tak něco podobného, akorát se tam můžeš zavřít a ono tě to na 20 minut chladí na 5 stupňů.
0: To je super. A byl by bonus, kdyby to byly kadibudky a ty jsi měl třeba průže.
1: To je pravda.
0: A jenom to cinkne.

0: Tohle byla Sia, Give Me Love, na Hitrádiu Černá Hora. A já tady tu část našeho vysílání mám rád, poněvadž vždy...
1: Jdem domů.
0: A k tomu odchodu máme takový hudební odchodáček, Hitrádio Klasik po 18. hodině, opět ta nejlepší muzika za posledních 30 let. No a zase to bude naštouchaný.
1: Jako, je tam to hodně, člověče, tentokrát mi budeš muset ale pomoct, ale...
0: Ne, mně se líbí, jak ty jako mlaďoch, že jo, než bys to neznal, tak ty znáš Duran Duran, nebo znáš Midnight Oil, znáš Eagle Eye Cherry, znáš Gorillaz určitě, že jo?
1: No, znám, ale já vždycky vyvalím oči a hlavně vždycky ty názvy těch jednotlivých singlů, jak jsou na dva řádky, to mě vždycky udivuje.
0: Tenkrát to byly prostě dlouhý názvy, o to to bylo hezčí. Takže 90, 80, máme tady milénia, máme tady novinky po 18. hodině Hit Radio Classic, těšíme se. A zítra tady bude samotná Martina Adamů, protože my jedeme na letní jízdu, my si to společně užijeme, no a vy budete s naší milovanou lady Mademoiselle Martino.
1: Ale ona to zvládne, holka šikouná.
0: Samozřejmě. Tak čus.
1: Čau.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci. Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, do Vrchlaví se blíží.
11: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
10: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
11: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
12: Kámo, já už to nevydržím.
13: Kámo, ten je velkej.
12: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
13: Dík. Fakt, kámoš.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní mezi Sezemicemi a Pardubicemi před Staročerskem, tady havarovala dodávka, počítejte se zdržením. A potom před Jičínem směrem z Poděbrad, tak tady se srazila dvě osobní auta, nehoda je se zraněním a zdržíte se v obou směrech. Takže opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Už tam budem, nech toho.
5: Každý už tam bude.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena stoupne až o korunu. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města 5 milionů eur. Přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy v historické části města. Od pondělí už se ale neplatí. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a zítra už tropický den, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a k tomu jasno až polojasno. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová. Čeká nás další porce toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Takže k úternímu večerku naprosto perfektní večerku. No, i tak se to dá říct. 18. hodinu odstartují Connells a jejich song 74 to 75. Tak si to užijte.

Carlyle s námi v éteru Hit Radio a krásný večer. No prosím vás, teď se na nás ženou ty vedra, jo, tak je možný, že vám třeba něco na zahrádce oschne. Jo, může se to stát i ve veřejném prostoru. Naštěstí můžeme sáhnout na Slovensku a nechat se inspirovat, jak tohle vyřešit, jo. Tam totiž se v areálu jedné kulturní organizace rozhodli, že jedno takovýhle takový podlouhlý hezký křoví, který jim bohužel uschlo, což se stát může, takže aby to vypadalo hezky hned, jo, tak to vyřešejí velmi kreativně a nastříkali to zelenou barvou. Je taková hezky jedovatá ta barva, jo, jak tak nějak jako spreje, bývají. Krásně to vypadá, výborný. Oni teda říkají, že je to samozřejmě dočasný jenom na ten festival, co tam teď budou mít, a pak to hnedka samozřejmě vyřeší správně. Já nevím, já se strašně těším, až třeba během toho festivalu začne třeba pršet, jo, nebo ono bude stačit, že do toho někdo spadne a bude celý zelený. No tak kdybyste nevěděli, co s vaší zvadlou zelení, teď už víte, jo, stačí koupit sprej, nastříkáte a ono to den dva vydrží. Jo. I tak se to dá dělat. Není to dobrý, ale dá se to tak dělat. Co bude rozhodně mnohem lepší, je pustit se do dalších hitů. Za chvíli Gorillaz a teď Darude a Sandstorm.

0: Tohle jsou Gorillaz, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný, teplý večer, ano, otepluje se, jde to nahoru, budou třicítky, respektive přes třicítky, takže zhluboka dýcháme. Dneska v noci má být ještě relativně chladno, tak prosím vás, vyvětrejte. Jo, ono se to potom bude hodit, ta troška studeného vzduchu, co dojde k vám do ložnice. A my se za chvilku dáme tuhle romantiku. Donna Lewis, I love you always forever. K tomu Midnight Oil nebo Marek Ztracený.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Jo, jo, už za 10 dní na Letný. Marek Ztracený v éteru Hit Radio. Ale prosím vás, teď tady mám jednu strašně důležitou věc. Jako fakt, normálně se pozastavte, možná jdete zrovna dělat večeři, jo. Prosím vás, dneska je to 440 let, představte si to, rok 1586, kdy Sir Thomas Heriot představil poprvé v Evropě brambory. Taková blbost. A vemte si, co všechno pro nás brambory znamenají. Já třeba se přiznám, že bez brambor bych žít nedokázala, jo. Ať už plně jenom prostě brambory na loupačku, ale třeba taková bramborová kaše, jo. Hranolky, bramboráky, takových věcí, co se z jedný blbý potraviny dají udělat. No a je to dneska právě 440 let, co nám je tady Sir Thomas představil v Evropě. Tak kdybyste ještě nevěděli, co dneska k večeři, tak si je dejte. Na jakýkoliv způsob, to nechám na vás. A k tomu doručím další hity. Právě teď Basic Element a The Promise Man.

0: to jsou zase pecky, co? Daryl Hall a Joan Oates právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 6:45, úterý, ano, těsně před vlnou veder, pohodička zatím ještě stále, no ale co hlavně, tak ano, my si dál budeme dávat to nejlepší z 80. 90. milénia. A věřím, že minimálně některý z těch songů vás prostě přenesou zpět a hlavně, hlavně vám zvednou náladu a to je nejvíc. Cítíte, jak se to úplně k tomu úterý hodí? High in Motion, Chris de Burgh, už za chvilku k tomu Pet Shop Boys nebo Sugar Babes.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Dešenicích u Klatov za 8 milionů 242 tisíce korun. Pozemek ve Varnsdorfu u Děčína za 999 tisíc. Byt 2+1 v Nehvizdech na Praze Východ za 6 milionů 100 tisíc. Byt 2+1 v Oseku u Teplic za 1 812 600 korun. A byt 3+1 v Třinci Lišbicích za 3 390 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
3: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Krásný večer, 19. hodina je tady. S vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejvíc nejlepší songy. Ne, nekecám. Fakt. Moose a Hot and Juicy Horny 98 právě teď do vašich uší. Tak hezký večer.

Aris Izák a Wicked Game v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, pánové, děláte si srandu ze svých partnerek. Dámy, nechte je. Já vím, že někdy je to v takový té situaci, kdy vy už reálně jste úplně, úplně šílený a oni ještě tak jako udělají, ještě si trošku přihodím, ale na druhou stranu, u mužů to redukuje stres o 90%. To, že si z nás můžou dělat legraci. Jo, jasně, zákonitě prostě buď vybuchne on nebo vy, no tak věda říká, že lepší, když nakonec vybuchnete vy, nevadí. Tak pak hold budete pánoma jednu noc spát na gauči, ono se to zase srovná, ale jo, tyhle ty vaše forečky očividně vám pomáhají. Takže nepřestávejte, dámy a

šarny, ale nechte je. Jo, oni budou, nebudou tak vystresovaní, takže potom zvládnou víc domácích prací samozřejmě. Jo, je to logický. Takže ano, můžeme říct, že je biologickou nutností mít doma někoho, z koho si můžete legálně utahovat. A to je vlastně super. Občas se u toho možná zasmějete dokonce oba. Já doufám, že tohle si užijete všichni. Vangelis a Conquest of Paradise.

0: Pink je prostě vždycky skvělá. Souhlasíte? Don't let me get me, vy posloucháte Hit Radio. Moc hezký večer vám přeju, je úterý, 7:45, pohodička, doufám. Co, máte pohodičku nebo jste v práci třeba? Klidně napište 777-937-777, kdo z vás si užívá pohodu doma a kdo z vás naopak ještě dřepí v práci. Jo, někdo to dělat samozřejmě musí. Hold i takový místa pracovní jsou a díky, že tam jste v té práci. No a vy, co jen tak odpočíváte, tak užívejte i za všechny ostatní, jo? When you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh. Soundtrack máme úplně pro všechny, přísahám. Jennifer Lopez, taky Lucie, nebo Vem už za malou chvilku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
12: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
11: K tomu spoustu zábavy, program pro děti
12: a levné vstupenky kupujte na krakonošské slavnosti.cz.

0: to is that.
1: Mír a sír, geniální kombinace Lucie a skamenělý dítě. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady jeden hrozně romantický příběh. Mně se třeba líbí moc, jo. A vy třeba, pokud taky nechcete tlačit na pilu ve vztazích a nikam se neženete, hele, tohle je ta dokonalá ukázka, jo. 90letá paní si teď vzala svého 95letého snoubence. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech ranění, jo. To je v podstatě ještě doba hájení normálně. 64 let v takovým tom testovacím provozu. Tam je super to, že oni se teď berou, jo. 90 let a 95 let. Je už nic nepřekvapí. Ona přesně ví, jestli to prchínko on dává dolů, kde všude nechává ponožky. On taky ví, čím ji spolehlivě vytočí. To je naprosto dokonalý. Jo, ty dva se tak dokonale znají. Není tam žádná hrozba tchyní, že jo, pač ta už pravděpodobně není mezi námi, jo. To se dá tak nějak čekat. Je to v podstatě úplně skvělý filtr i na všechny svatební stresy, protože v tomhle věku už asi nechcete nějakou 12-hodinovou veselku, se kterou se chcete chlubit celému světu na Instagramu, že jo. To je vám jedno. Jen jste se rozhodli po poctivé době se prostě vzít. A je to super. Já si úplně představuju tu svatební noc, jak se sejdou, namažou se navzájem tím voltarenem a pak si jenom ťuknou tou skleničkou na zuby. Oh. Romantika je jako blázen. K tomu další hity. Za chvilku DJ Bobo, teď Jerry Halliwell a Colin.

0: DJ Bobo a Freedom, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 7:45, co? Už vám začalo být dneska horko? Bude hůř, je to tak. Další vlna je tady, ale tak zase můžete se opálit, to je pozitivní, nepřehánějte to teda ani s tím opalováním, jo? No a budem doufat, že to nebude tak dlouhý a nebude to tak příšerný, no. On nám nic moc jiného jako nezbývá, než doufat, že jo? Jednu jistotu máme. Jednu jo. Tu spoustu skvělých hitů z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Bad Boys Blue nebo R.E.M.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: dopolední hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: www.rozhlas.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Rata, tararara, rata, trička, rata, tadadara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmat.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

Summer a Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. Na pozor, teď nás čeká totiž jeden hodně zásadní song, jo. A je to song z roku 92 od Michaela Jacksona. Jmenuje se Heal the World a je to velmi protiválečná balada, humanistický poselství. V podstatě je to o výzvě k tomu, abychom jako lidstvo byli lepší, abychom vytvořili lepší svět pro budoucí generace a taky k pomoci lidem v nouzi. A mimochodem i ten videoklip k tomu je unikátní, protože v něm vůbec právě sám Michael Jackson není. Naopak, jsou tam lidi, kteří tu pomoc potřebují. A sám Michael říká, že považoval tenhle song za jeden ze svých, na který je vůbec kdy nejpyšnější. A to je moc hezký. Takže tohle poselství posíláme do světa. Michael Jackson a Heal the World.

You Spin Me Around, Dead or Alive, posloucháte Hit Radio. No, samozřejmě osmdesátky, devadesátky, milénium, o tom je Hit Radio Classic, jo, to je jasný. No a pokud byste třeba potřebovali namotivovat k nějakému pohybu, jo, tak jeden song je na to naprosto dokonalej. Někteří z vás možná už tuší. Okamžitě jdete vybíhat náhodný schody, jo? Dobře, takhle večer to nepřehánějte, můžete si cvičení třeba jenom představovat. Survivor, Eye of the Tiger, už za malou chvíli.

tohle už je klasika. Miroslav Žbirka a Marta, co bolí, to přebolí. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer vám všem. No a prosím vás, na dnešek kapesničky a něco na nespavost. No, je to tady zás. Hele, dneska opět specifický úplněk, jo. Dneska je jelení úplněk v Kozorohu. Zní to, jako kdybych vás chtěla vytáhnout do lesa, není to tak. Má to znamenat, prosím vás, jediný, jo. Disciplína versus emoce. Takže budete mít chuť dodělat všechny resty někdy z roku 2019, ale zároveň se vám dost intenzivně bude chtít brečet třeba u reklamy na jogurt, nebo jako my fajnšmekři u takových těch tyčinek pro pejsky na zuby. No nic, jo, v pohodě. Prostě Kozoroh je suchár, ale zároveň úplně k drama, tak se to ve vás asi bude prát. Takže dost možná se přistihnete o půlnoci, jak jste vyndali obsah ze všech skříní kuchyni, rovnáte je a u toho přemýšlíte o smyslu života. Tak ať či tak, tak prosím vás, držte se a užijte si to. Jo, další hity, tohle už je Gina.

Supertramp právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Blíží se nám 9:00, já se tak s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Přeju vám krásný zbytek večera, zvládněte to úplňkový úterý, jo, držte se, věřím, že to zvládnete levou zadní, jo, dobře. Mějte se moc hezky, uslyšíme se společně zase zítra přesně v 6:00 večer, no a za chvilku pošlu třeba jednu Sandru. Tenhle song je prostě Everlasting Love. K tomu tu Unlimited nebo Linkin Park. Mějte se hezky. Ahoj.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.